0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
0: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn. Nový tracky.
0: Témata, který chceš vidět a

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky na nej...

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. I love the summertime. Fajn. Yeah,
4: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
0: Nový songy, nová energie.
4: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
0: Na cestě k vodě, ve městě,
4: na párty, v autě, v hlavě, tohle
0: je soundtrack tvýho života.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
0: Vždycky fresh. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
4: Vždycky.

Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

slunce, seno a takový životní náhody. Včera v noci jsem ti řekl všechno, teď to vyprávím barmanovi, pak půjdem na záchody. A mám pořád hluboko do kapsy, i když vědomě utracím málo kdy. Tví oči a lampy, co v pět ráno vedou mý kroky, jsou spojené.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Hudba,
4: hvězdy, zákulisí
3: a to nejlepší z internetu.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Fajn.
5: This is Bruno Mars.
6: I'm Olivia Dean.
7: It's Sabrina Carpenter.
4: Music. Fine.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
3: Venku dneska zpočátku oblačno až zataženo, během dne potom polojasno, místy se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky, no a nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Tomio Okamura začal řešit poněkud neobvyklý problém. Nedostatek toaletního papíru ve vlacích. Požádal své straníky, aby mu posílali fotky vlakových toalet, kde papír chybí. České dráhy ale tvrdí, že nejde o systémový problém a zásoby průběžně doplňují. Číňanka si splnila hodně netradiční sen. Zaplatila vznik seriálu, obsadila se do hlavní role a ještě si do scénáře nechala napsat 60 líbacích scén se svým oblíbeným hercem. Chlapec si chtěl zanechat podpis na vyhlídce nad Pravčickou bránou a začal vyrývat své jméno do skály. Rodiče ho nezastavili a tak rodinný výlet skončil pokutou. Strážníci Národního parku České Švýcarsko mu uložili nejvyšší

dobrý ráno. Máme středu a jak říká moje kadeřnice, vždycky, když je středa, tak vím, že polovinu týdne už mám za sebou a čekají mě poslední dva dny a pak mám dva dny volno. Tímhletím moudrem, že myslím, že bychom se mohli řídit. Každopádně ještě jednou dobré ráno, ať už jedete do práce, z práce, nebo vstáváte třeba kvůli dětem. Díky, že posloucháte Fajn, moc si toho vážíme. Pojďme na dobrý songy, abychom se probrali. Před námi The Chemical Brothers, jejich Go, nebo teď už James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls. Tak ještě jednou krásný dobrý ráno. Morning Boost s Bendy.

0: Two is bad.
1: Krásný nový ráno, poslouchali fajn. Při středě 19. srpna, 11 minutek po 6. hodině. Snad máte to nejhladší ráno, jaký můžete kdy mít. A pokud jste muž a neberete si k srdci rady svojí partnerky, tak máte problém. Proč to říkám? Je tady zase nějaká nová úžasná studie, která říká, že muži, kteří si vezmou ženskou radu, potom dělají lepší rozhodnutí v životě, pokud mají s něčím problém. Já bych jenom chtěla říct, že my máme vždycky pravdu, jakožto zastupkyně ženy, tohle to nemůže přece chybět jako věta. Tak pokud vám prostě žena radí, že to není úplně dobrý nápad, i když máte chuť to udělat a možná to uděláte, zamyslela bych se nad tím na chvilku. Tak jenom takový info pro ráno, pokud jste žena, tak tohle to rozhodně sdělte svému partnerovi, že by měl vždycky poslouchat to, co mu radíte. Pokud to tak neuděláte, už je jeho mínus, vy potom budete jenom říkat, já jsem ti to říkala.

0: Posloucháte Fajn Morning Boostu, dneska jenom speciálně z Vendy. No a pojďme se podívat, co nás čeká, nemine. Středeční rána jsou prostě někdy pomalejší a proto není potřeba je úplně pušovat. Dáme si něco pomalejšího, něco takového víc vibe. Před námi Harry Styles, novinka Dance No More. Ale aby se to taky dorovnalo a nebylo to jenom o té pomalejší hudbě. Dáme si dvě naprosto ikonické zpěvačky. Pink Panthers, Zara Larsson i Stateside. Pro vaše ranní vstávání, prostě pro lepší ráno a pro lepší středu jen a jen pro vás. Všechno tohle už za malý okamžik, tady na Fajnu. Morning Boost.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

potřebujeme. Lady Gaga, její Abracadabra. Máme půl sedmý a pojďme si říct, že Piráty z Karibiku milujeme snad všichni. Nebo možná ne všichni, ale já rozhodně ano a věřím tomu, že někteří z vás a většina pravděpodobně taky. Co se momentálně řeší? Řeší se, že by mohl být šestý díl Pirátů z Karibiku a jedná se právě o návrat Jacka Sparrowa. Johnny Depp nechce se vrátit do téhleté ságy, už si myslí, že je to zase jako hodně, taky měl nějakou tu kauzu, kdy mu právě řekli, že už to hrát nebude. A teď jako se snaží ho dostat zpátky a jsou jako, OK, hele Johnny, my tě tady nabídneme $300 milionů. Johnny Depp to řekl, ne, ani za to, mě tam nedostanete, ale stále s ním jednají, ještě to není úplně uzavřený, nebo tak o tom minimálně mluví producent tady týhletý pirátský filmový ságy. Jsem zvědavá. Zase jsem i slyšela, že by možná šestý díl právě neměl mít v hlavní roli Johnny Depp, jakožto Jack Sparrow, ale měla by tam být Margot Robbie v hlavní roli a on by tam byl ve vedlejší roli, což si vůbec nedokážu představit. Ale asi jsem tomu otevřená, kdyby se něco takového stalo. Nicméně uvidíme, jestli vůbec Johnny Depp bude mít zájem tohleto vůbec točit. Pokud ne, tak ačkoliv je Margot Robbie strašně krásná herečka, myslím si, že je to dobrá herečka, tak bez Johnnyho já se na to prostě nepodívám.

0: Prick, Robin Schulzich, Prayer in a Sea, to je něco, co nám tady dohrálo 4 minutky do 6:45. A co to znamená? Tenhle ten čas je jen a jen pro vás. Co byste chtěli zahrát? Je to v rámci našeho playlistu. Pojďte psát 724634634. Co by vám po ránu udělalo radost? Co by vám vykouzilo úsměv na tváři? Nebo co by vás třeba probralo? Pojďte napsat jméno interpreta, název songu a kdo dřív píše, ten dřív bere. V našem případě, respektive samozřejmě, hraje. Tak pojďte psát 724634634, co byste chtěli zahrát. Taky napište klidně, komu to chcete věnovat. A klidně vás to může i zahrát na srdíčku, je to úplně jedno. Před náma do té doby třeba BB Rexha, Faithless, New Religion. No a vypište. Morning Boost.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: All the hits.

Shawn Mendes, jeho Why, neboli třikrát proč při středě 19. srpna tady na Fajnu. No a co budeme tady na Fajnu ještě znovu hrát podle vás? Pojďme se na to podívat. Říkala jsem, co byste třeba dneska po ránu chtěli zahrát, co by vám třeba zlepšilo náladu, nebo co rádi posloucháte. Vy jste psali a jak jsem říkala, lidi, co napíšou jako první, ti jako první hrají. No a úplně první napsal Martin, ahoj, prosím, zahraj Toma Grennana, protože prostě se mi líbí jeho písničky. OK, Tom Grennan přidám do playlistu. A taky přišla zpráva od Jany. Dobré ráno, prosila bych pro Janičku, dceru, dobré vstávání a hezký den. Michaela Jacksona, všem fajn den. Jana, OK. Takže pro dceru Michaela Jacksona a i pro tebe a i pro všechny ostatní už teď za malý okamžik playlist podle vás. Tom Grennan, Michael Jackson. Tak jo, jdem.

0: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
1: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
2: Je, to je boží kuchyň.
3: Je, a jak je praktická.
4: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
2: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
3: Je skvělá, viď Jardo.
4: www.juninteriér.cz.
5: Využijte váš prostor.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Venku dneska zpočátku oblačno až zataženo, během dne polojasno, místy se můžou vyskytnout třeháňky nebo bouřky, no a nejvyšší denní teploty dneska 23 až 27 stupňů Celsia.
2: Na internetu je hodně věcí.
3: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fine.
3: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Policisté v Olomouci vyrazili k nahlášenému napadení ženy, ale při zásahu narazili na něco úplně jiného. V kufru jejího auta objevili skoro 16 kilo kratomu, rozděleného do několika balení. Případem se teď zabývají kriminalisté, protože může jít o neoprávněné nakládání s zakázanou látkou. Italka z jižní Itálie málem přišla o jackpot v hodnotě milionu eur, tedy něco přes 24 milionů korun. Výherní tiket totiž omylem vyhodila. Popeláři pak prohledávali odpad, až ho po více než dní našli. Tiket byl naštěstí nepoškozený, takže výherkyně o milion nepřišla. Lístek na projekci nové Odyssey v pražském IMAXu zdražil na 599 korun. I tak jde podle dostupných údajů o nejlevnější 70mm IMAX projekci v celé Evropské unii. Ve Francii vyjde zhruba na 706 korun a v Belgii dokonce na 750 korun.
1: Bourá se aktuálně na silnici 38 u obce Doxy, okres Česká Lípa. Tady jsou v sobě dvě osobní auta. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Průjezd by však měl být bezproblémový. Nehoda dvou osobáků i v ulici Duchovská v Teplicích. Hlášená je i překážka na vozovce. Projet se dá, ale buďte opatrní. S kratší kolonou počítejte na dálnici D8 mezi 40. a 39. kilometrem směr Praha. Je tady nehoda dvou osobáků a hlášený je právě neprůjezdný pravý jízdní pruh.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

krásnou středu, krásný dobrý ráno, 7:03 a jenom připomínám, že během dnešního vysílání tady v Morning Boostu soutěžíme o vstupenky na hip-hop camp, který se vrátil po 6 letech a na tom prostě chcete být. Vy tam budete s náma, my tam budeme s váma, budeme tam všichni společně. Co musíte udělat během dnešního vysílání? Musíte prostě poslouchat a jakmile v éteru zazní tenhle signál, rap is the new rock and roll. Jednoduše volat 724634634, může to přijít kdykoliv. Kdykoliv. A to říkám záměrně, protože třeba, jak to bylo včera, chytili jste to nějaký čas, který jsme to dělali včera, tak to dneska být vůbec nemusí. Může to být úplně jiný čas, takže rozhodně poslouchejte, nenechte si to jít, protože lístky můžou být vaše. A my pokračujeme. Před námi Dominic Fike, White Keys nebo Castle Ray, D-Block Europe, jejich Prada. Morning Boost.

Fakt je Who White Kids, něco se nám dohrálo tady na Fajnu při středě 8 minutek po 7 hodině. A fanoušci Marvelu určitě všichni víte, vychází spoustu trailerů na Dooma, spoustu spekulací kolem něho. Avengers Doomsday je za rohem a vychází i různý rozhovory a Robert Downey Jr., který právě stvárňuje Dooma a předtím, než teda tuhletu postavu úplně vyškrtli, stvárňoval Ironmana, tak se ho zeptali na otázku, jestli raději hraje Ironmana nebo právě toho Dooma. A jeho odpověď byla, že momentálně raději hraje Dooma, protože díky této postavě může pozorovat ostatní postavy a vidět, co mu jakoby scházelo jako nějaký pointy, který neviděl jako Iron Man, což je docela good point, ale zabolelo mě to na srdíčku, protože já jsem milovník Iron Mana, já milovník Roberta Downey Juniora v této roli, ale pokud se mu to hraje líp a pokud v tom vidí něco většího, tak je to samozřejmě OK. Tak jenom takový info, určitě se všichni těšíte, hele, za pár týdnů to tady máme, tak snad to bude stát za to. Já jsem upřímně, už dělám to, že se nekoukám na trailery od Marvelu, protože mám pocit, že mi vždycky všechno vyzradí. Ale minimálně si potom dáme vědět, jak se vám to líbilo a jenom takový menší info a fun fact o tom.

0: Viktor Sheen, Hassan, Kellyn, Nick Tendo. Jich až na měsíc, to je něco, co nám dohrálo při středě, 19 minutek po 7 hodině raní. No a nezapomínejte na to, že my tady dneska v Morning Boostu společně soutěžíme o lístky na skvělý festák, to je hip-hop camp, na který vás můžeme dostat, který je tady by the way i po 6 letech a tato komunita se prostě znova shledává a je to naprosto skvělý. Co je taky skvělý, je třeba náš playlist. Já vás docela týzuju, je mi to úplně jasný. Jenom proto, abyste mohli se zúčastnit téhle soutěže, tak musíte poslouchat fajn a jakmile uslyšíte signál, rap is the new rock and roll. Přesně tenhle, zavolat na 724-634-634. Může se to objevit kdykoliv. Nicméně my si dáme skvělý songy, Alesha Dixon, The Boy Does Nothing, nebo potom taky Malcolm Todd, Earrings, tohle to všechno si dáme za malý okamžik. A vy poslouchejte, protože to přijít může opravdu, ale opravdu kdykoliv. Morning Boost.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Rouge a Dermot Kennedy. Jejich Paradise. To je něco, co nám dohrává tady na Fajnu. A pojďme si společně zahrát něco, co jsme už dlouho nehráli, a to je Guess the Sound. Já vám tady pustím zvuk a vaším úkolem bude uhádnout, co je to za zvuk. Takže 724-634-634, pojďte startovat telefony a pojďte mi psát SMSku, nebo klidně pošlete hlasovku, je to jenom na vás. Zvuk, který hádáme, zní takhle. Máte někdo nějaký tip? 724-634-634. Ještě jednou si to pojďme pustit. Co by to mohlo být za zvuk? Ještě jednou radši. Pojďte hádat, pojďte rád vědět, co si myslíte, že to je. No a do té doby třeba One Republic, Need Your Love.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Twice. Šabouří Miles Smith, skvělá dvojka, jejich Blink Twice. Time flies, so don't blink twice. Posloucháte Fajn a my tady společně hádáme zvuk. Ten zvuk zní nějak takhle. Vaším úkolem samozřejmě je hádat, co za zvuk přesně by to mohlo být. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Strašně moc z vás to uhádlo, gratuluju. Ale ještě předtím, než si odtajníme, co přesně to je, tak pojďme se podívat na špatné odpovědi. Několikrát, třeba 10 zpráv tady je, že by to mohlo být stříhání. Pak je tady dokonce zpráva stříhání látky od Anet. Nebo ještě píše Luky, že by to mohlo být nandávání cementu. Ok, pojďme si to pustit ještě jednou. Já teda upřímně nevím, jak se nandává cement, jak to zní, ale myslím si, že to úplně není ono. Taky je tady několikrát krájení, že by to ještě mohlo být. Počkat, tak si to pojďme ještě pustit. Jako čistě teoreticky nějaký takový rychlejší krájení zeleniny, proč ne? Ale tyhle ty odpovědi to rozhodně nejsou. Dávám vám možnost to ještě napravit, takže pojďte si to znova poslechnout. Zní to nějak takhle. Co by to mohlo být? 724634634. Prozradím vám, že nás to brzy, snad teda brzy čeká. No a ještě než si odtajníme tenhle ten tajemný zvuk, tak si dáme skvělý songy, třeba jako Joe jeho End of Beginning. Tohle to rozhodně nemůže chybět. Taky Shakira, Burn a Boy, Die Die. Tak pojďte ještě hádat, co by to mohlo být za zvuk a za chvilku si to řekneme. Morning Boost.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamu.

jste to šakyře neslyšeli, ale ta teďka přispívá peníze pro školy, které právě už nejsou z toho důvodu, že myslím, že v Kolumbii bylo velké zemětřesení, což je strašně hezký. To nám dohrálo tady v éteru fajnu. No a my tady společně hádáme zvuk. Pojďme si připomenout, jak ten zvuk vlastně zní. Je to tenhle ten zvuk a pojďme se ještě jednou podívat na špatný odpovědi.

0: Píšete tady třeba chůzi po liští. Chůze není daleko, je to chůze, ale po liští to není. Taky tady třeba píše Míša, škrabání zamrzlých oken u aut. Toto taky není. OK, já vím, že se mi tady přetrhne za chvilku telefon a už předtím se mi málem přetrhnul telefon, takže pojďte to říct klidně za mě. 724634634. Pojďte teďka zavolat a pojďte říct, co to je za ten zvuk. Pojďte to říct místo mě, protože jsem viděla, že jste na to úplně natěšení. OK, pojďme vzít úplně prvního volajícího a ptáme se. Halo, halo, kdo je tam? Ještě jednou prosím jméno.
1: Ahoj, tady Terka.
0: Ahoj Terko, co ty si myslíš, že to je?
1: Já si myslím, že to je chůze ve sněhu.
0: Dáš za to ruku do ohně? Nebo respektive skočila by si hlavou do sněhu za to?
1: To úplně ne, ale jsi dobrý.
0: Hele, tak já ti to můžu prozradit. Máš pravdu! A všichni ostatní, co jste typovali, že to bude chůze po sněhu, máte pravdu. OK, hele Terko, já se tě zeptám, jaký máš dneska den?
1: No, zatím odskanej, zastala jsem, nestíhám do práce, ale asi jsem se trošku zpříjemnila.
0: OK, OK, tak to jsem ráda, že jsi se aspoň trošku zpříjemnila. Doufám, že brzo dojedeš do práce a kdyby náhodou šéf dělal ty, tak řekni, že za to třeba můžeme my tady v rádiu, OK?
1: Dobře, sveru to
0: že to určitě není tím, že jsi zaspala, a nebo to sveď na kolonu, ne, všechno se dá vymyslet.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, hele, ať dojedeš v pohodě, hlavně žádná veliká rychlost, jo, známe to, měj se krásně a užij si zbytek dne. Já posílám za odměnu Zaru Larsen její Lush Life, může bejt?
1: Určitě, určitě, okay. Mějte se
0: fajn. Měj se, ahoj! A Zara Larsen, Lush Life, všem vám, co jste právě uhádli chození ve sněhu, do konce týhletý hodinky.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
6: V USA začíná soud s Metou kvůli

fungování sociálních sítí. ChatGPT zlevňuje všechny své AI modely. Důvodem je hlavně tlak levnější čínské konkurence a rostoucí náklady firem na používání umělé inteligence. Ceny některých modelů amerických firem od poloviny července klesly skoro o čtvrtinu. AI tak může být brzy dostupnější i pro běžní uživatele. Robert Downey Jr. přiznal, že se teď víc užívá doktora Dooma než předtím Ironmana. Po více než 10 letech v centru Marvelu je pro něj nová role úplně jiná zkušenost. Poprvé si všechno užívá z druhé strany a říká, že jde o svěží novou kapitolu.

Máme středeční ráno, vy posloucháte Morning Bus. Dneska speciálně Švendy, protože Fik je nemocný, ale třeba už zítra tady budeme oba dva. Každopádně, nezapomeňte na to, že soutěžíme a že stačí jenom slyšet zvuk, který říká The rap is the new rock and roll. A v tu chvíli volejte 724634634. No nic, my pokračujeme v dobrý hudbě. Somber Home Wrecker, to si dáme, nebo Milky Melgrip, Just the way you are, právě teď. Morning Bus, Švendy.

Tohle je Sombra, jeho song s názvem Homewrecker. Něco se nám dohrává tady na Fajnu při středě. Při ranní středě, a já vím, že o tom mluvím celý ráno, ale mám k tomu důvod.

0: Je tomu tak. Už tenhle ten pátek a sobotu proběhne v areálu Kosmo u Plazu nedaleko Plzně, což je bývalá raketová základna ukrytá v lesích, by the way, Hip Hop Camp. A my vás tam můžeme dostat, protože my tam budeme taky a bez vás by to nebylo ono, bez vás bychom byli smutní a to přece nechceme. Takže jak získat vstupenky? Jednoduše, stačí poslouchat, než zazní soutěžní zvuk a lístky můžou být vaše. Jak zní zvuk? Zní takhle. Rap is the new rock and roll. Jednoduše, až tohle to uslyšíte, volejte 724-634-634. A hele, jakoby, já nechci nic říkat, ale dva dny světového i českého hip-hopu a velkých jmen, jako třeba Freddie Gibbs, Onyx, a nejenom to, je tu i taneční battle stage, kam se můžete přes webovky hiphopcamp.cz přihlásit. Takže pokud chcete na hiphopcamp, který je tady po 6 letech, tak rozhodně poslouchejte a jakmile uslyšíte signál, jednoduše volejte ještě jednou číslo sem k nám 724-634-634 a ten, kdo se dovolá jako třetí, ten ty lístky má.
1: Zaží rap tak, jak má znít. Hiphopcamp 2026.

0: Olivia Rodrigo, její Drop Dead tady na Fajnu při středě, při ránu. Pojďme se podívat dál, co nás rozhodně čeká a nemine v playlistu. Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeat It. To je novinka, kterou tady v éteru máme. A proto si ji rozhodně dáme. Nebude to samozřejmě jediná pecka. Dáme si i Tate McRae, Just Keep Watching. Ona si se říká, jen se dívejte. Ale já vám raději připomínám, jen poslouchejte. Signál může přijít kdykoliv. Možná to ani nebudete čekat. No nic, tyhle ty super pecky za malý okamžik tady v éteru. Morning Boost.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
6: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
15: Fine.
16: Rap is the new rock and roll.

0: sobotu se uskuteční hip-hop camp, na kterým s Fajnem budeme a na který vás chceme vzít sebou. Hele, dva dny světového i českého hip-hopu na jednom místě a velký jména na stage. A nejenom to, je to i taneční battle stage. Vaším úkolem bylo jenom poslouchat a jakmile jste slyšeli signál, tak zavolat sem do éteru. A ten třetí z vás, který se dovolal, ten to má. Tak se pojďme podívat, kdo to je. Halo, halo, kdo je tam? Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo, ahoj, tady Mirek.
0: Ano, slyšíme se. Ahoj Mirku, jak se máme?
1: Dobrý, dobrý, teď líp ještě.
0: Mám pro tebe dobrou zprávu, ty už to asi teda tušíš. Mám pro tebe.
1: Vyhrál jsem lístky.
0: Je to tak!
1: Děkuju,
0: vyhrál jsi lístky na hip-hop camp a jediný, co teda bych jako, co by mě zajímalo, můžeš třeba teďka zarepovat něco?
1: Jo.
0: Klidně se něco vymysli, anebo to může být nějaký song, pojď do toho.
1: Praha, není jenom Mostar Hrad. Praha, je to všechno, co si můžu přát.
0: Oh yeah! Hezky, ok, pěkně, nice. Tak já ti teda gratuluju, ty jsi říkal, že vezmeš svoji přítelkyni, je to tak?
1: Jasně, jasně.
0: Jak se jmenuje přítelkyně?
1: Petra.
0: Petra?
1: Ano.
0: Super, Petra. Ok, tak Petře, taky gratuluju, doufám, že poslouchá nebo neposlouchá?
1: Já myslím, že poslouchá.
0: Tak taky. Poslouchá. Hele, Peťo, jedeš taky na hip-hop camp společně se svým přítelem. Ok, já vám ještě jednou gratuluju. Užijte si to.
1: Já děkuji.
0: My tam budeme taky, třeba se potkáme. A jenom tě poprosím, aby si mi ještě chviličku zůstal na drátě. Vezmu si od tebe určitě všechno potřebné info, ok?
1: Jasně, díky, díky.
0: Dobře, dobře, tak jo, zatím. A vy ostatní nezoufejte, pokud jste to dneska nestihli. Máte na to ještě další dva dny, takže rozhodně poslouchejte zase Morning Boost zítra od 6 do 9.
2: Zažij rap tak, jak má znít. Hip-hop camp

Robin Jensen, Teresa Schiffer. Jejich solo dance, to je něco, co nám dohrává tady na Fajnu. Krásný dobrý ráno všem, by the way. Pojďme pokračovat v playlistu dál. Co nás za chviličku čeká, je třeba Florida.

0: Něco, co prostě chceme slyšet. Něco, co nám připomíná třeba rok 2016, protože to je trendem letošního roku 2026. Vrátí se o 10 let zpátky. Tak tahle pecka za chvilku a nebude jediná. Při středě už můžeme myslet trošku na ten pátek a na nějakou tu party. With the MCB's Honey at the Party, o tom zpívají tyhle ti frajeři. Tak tohle je taky za malý okamžik v éteru Fajnu. Jen a jen pro vás, takže volume doprava za chvilku to tady bude. Morning Boost.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Mami, já mám řidičák!
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
7: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

My House. 10 minutek do 9. hodiny a já se s vámi tak při středě loučím. Zvládněte zbytek dne, ať je to co nejvíc pohodovej den, jen to může být. Pokud toho máte moc, tak ještě jednou držím palečky, to zvládnete. A zítra od 6 do 9 znova, snad už tentokrát i s Vekem, a nezapomeňte, i zítra soutěžíme o lístky na Hip Hop Camp, o které je teda neskutečný zájem, takže rozhodně poslouchejte, kdy to zase přijde tady tato soutěž. Přesně neřeknu, bude to prostě někdy v rozmezí od 6 do 9. Tak jo, mějte se krásně, teď už Andrejka a její Music Boost. Mějte se čau a mějte se a čau. One, two, three, go! Tahle show je o hudbě. Tečka. Morning Boost.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Nejnovější trendy a momenty, které musíš vidět. Fajn.
7: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
10: Tomio Okamura začal řešit poněkud neobvyklý problém, nedostatek toaletního papíru ve vlacích. Požádal své straníky, aby mu posílali fotky vlakových toalet, kde papír chybí. České dráhy ale tvrdí, že nejde o systémový problém a zásoby průběžně doplňují. Číňanka si splnila hodně netradiční sen. Zaplatila vznik seriálu, obsadila se do hlavní role a ještě si do scénáře nechala napsat 60 líbacích scén se svým oblíbeným hercem. Chlapec si chtěl zanechat podpis na vyhlídce nad Pravčickou bránou a začal vyrývat své jméno do skály. Rodiče ho nezastavili a tak rodinný výlet skončil pokutou. Strážníci Národního parku České Švýcarsko mu uložili nejvyšší možnou pokutu přímo na místě, a to 10 000 korun. Fajn.
11: V rychlosti mrkneme na dopravu. Opatrně v Praze, bouralo se v ulici K Barandovu. Tady je neprůjezdný jízdní pruh, 3 havarovaná vozidla. Pražský okruh, 23. kilometr ve směru na Růžiň, D7, je taky hlášená nehoda, takže tady počítejte se zdržením. V Píšku se bouralo v ulici Budějovická, no a Praha, ještě koukám, ulice Štěpánská, taky srážka dodávky a osobáku. Tak opatrně a bezpečně.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
13: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
11: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn. Dobré ráno, dobrý den, středa je tady a je potřeba je nějak zvládnout, jo. Já jsem ještě jakoby nevymyslela jak, ale nebojte se, mě zase určitě něco napadne. Jenom potřebuju chvilku. Dáme si Gimme 5, 5 songů na rozjezd a já to vymyslím. Ujel, taky Benson Boone, Eva Farna, anebo právě teď Jax Jones.
14: Music Boost.
15: Gimme 5.
14: Fajn.
11: Taky Martin Solveig, All Day and Night. Tak jo, hezký dopoledne. Hezkou středu.

Dnešní Gimme 5 na Fajnu v Music Boostu uzavírá Benson Boone. Vždycky jsem si myslela, že po ránu ta zpráva, která je nejčastější na sociálních sítích, je i ta nejzajímavější. Dneska to úplně není pravda. Za prvý, moc se toho neděje. A nejčastější zpráva je, že se dneska ráno píše o tom, že proběhla včera tajná svatba syna herce Martina Dejdara Matěje, který si vzal Veroniku Biasiol. Znamená, když teď otevřete Instagram, Facebook, tak to na vás skočí ze všech různých platform. Všichni o tom píšou. Já tomu nerozumím, no tak se někdo vzal, vdal, oženil. Takže gratulujeme. No a nic zajímavějšího pro vás nemám, zatím se nic jiného nestalo. Musíme počkat. Za chvilku tady Felix Jen, G-Hard, Tech Pride. Pride. A taky Leony, její Don't Worry. Ale jo, ty songy jsou pořád zajímavý. To se musí nechat. Na Fajnu.

0: autoškola.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
12: JN Interiér.
13: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
14: I táta přece vaří.
15: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
13: www.jonointeriér.cz.
16: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
17: Music. Fine.

River, co zpívá Tom Gregory, zpívá to na fajnou ještě 3 sekundy. Kdy se platilo, že ve 30 už měl člověk řešit hypotéku, svatbu a děti? Dneska může být úplně spokojený i sám se sebou. Podle prognózy by do roku 2030 mohlo být až 45% žen ve věku od 25 do 45 let single. Důvodem je prosím vás prej to, že my ženy stále více toužíme po vlastní kariéře, vzdělání a finanční nezávislosti. Já musím říct, že už jsem trošku háklivá na to, že cokoliv se takhle jakoby v těch mezilidských vztazích a kolem tohle tématu jako točí, tak všichni řeknou, no jo, ženy chtějí dneska kariéru. Ano, a je to dobře, že chceme kariéru, ale nemyslím si, že bychom nezvládali mít kariéru a doma ještě mít muže. To si myslím, že jakoby na tu kariéru to všichni prostě furt hází a myslím si, že to není ten důvod. 724-634-634. Tohle byli nějaký odborníci, kteří prostě řekli, že do roku 2030 to bude vypadat takhle a je to kvůli kariéře. A já chci, abychom my společně přišli na to, jak je to doopravdy. Protože si myslím, že to je moc jako, nevím, moc jednoduchý a primitivní odpověď. Kariéra. Prostě partner dneska není povinná výbava dospělosti. To si pojďme říct, jo? Hezky takhle na závěr. A podle všeho to, že nám začíná docela vyhovovat. Já na tom nevidím nic špatného.

0: to je song, který nám dohrává na fajnu. Jo, takhle zní dnešní středeční Music Boost. Jo, a takhle zní vztahová prognóza. V roce 2030 bude 45% žen single. Máme tady od vás zprávy, které mě jako vždycky pobavily a potěšily. Píšete, single není problém. Problém je být single a poslouchat od svojí tety, že její sousedka už má třetí dítě. Jo, tak všechny tohle moc dobře známe, že jo, no to já jsem ve 20 měla už první dítě a tak dále. Kája dokonce píše, dřív se ženy bály, že zůstanou sami. Dneska se muži bojí, že ženy zjistí, že jim samotným vlastně nic nechybí. To totálně miluju. Tady někdo taky píše, že možná nejsou ženy náročnější, ale že možná jenom konečně vidí, co nechtějí. Hele, upřímně, já si myslím, že zatím úplně nestojí to, jak jsme se před chvilkou bavili, že by ženy chtěly být single kvůli kariéře. Fakt mi to přijde úplně jako prvoplánová odpověď. Prostě kariéra, ne, to prostě není. Spíš si myslím, že dneska je čím dál tím jakoby těžší narazit na někoho jak normálního. A taky jako vlastně ty sociální sítě, jo. Pojďme si jako vlastně přiznat, že v nás vytvářejí takový pocit, že vždycky může být někde někdo ještě lepší. A to je podle mě ten problém. A nejenom žen, ale i mužů vlastně vztahu obecně, že vlastně radši zůstaneme sami, než aby jsme se smířili s někým, koho máme pocit, že by mohlo být někde ještě líp. No, to bylo moc hluboký, to, co jsem teď řekla. Musíme to rozrazit nějakým songem. Za chvilku Lady Gaga, její Dead Dance. Takže pro všechny vztahové prognózy, pro všechny single, pro všechny, ale i zadaný, je to vlastně úplně jedno. Dělejte, jak chcete. Ale něco na tom bude. Co si budem? Music Boost.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a slaďoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: Back to the hits.

Robin Schulz, taky Sigala Zoe, víš, dohrávají na fajnu dnešní středeční dopoledne. Představte si, že něco znáte nebo nějaký případ znáte jenom z dokumentů, filmu a až po 30 letech zjistíte, jaká byla pravda. Jednou z nejvýraznějších postav hiphopu 90. let byl prostě rapper Tupac, který byl zastřelený v Las Vegas v roce 1996. Tenhle případ je nám doufám všem známý. Skoro po 30 letech zůstával jeho případ bez obžalovaného a teď konečně v srpnu roku 2026 začne soud s nějakým mužem, který prostě je prvním člověkem obviněným v souvislosti s touhle vraždou. Jestli je vinej, není vinej, to se samozřejmě ještě neví, ale přijdeme hustý, že po 30 letech se skutečně dostává tenhle případ jako před soud. Je to vlastně svým způsobem docela bizární, že vlastně se tady řeší tři dekády prostě různý konspirační teorie, jak to tenkrát vlastně bylo, vznikly na to různý filmy a konspirace, všechno možný kolem toho a teď možná zjistíme pravdu. To je prostě cool.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Na internetu je hodně věcí.
5: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: S 10. hodinou na Fajnu je ve studiu Míša. Policisté v Olomouci vyrazili k nahlášenému napadení ženy, ale při zásahu narazili na něco úplně jiného. V kufru jejího auta objevili skoro 16 kilo kratomu, rozděleného do několika balení. Případem se teď zabývají kriminalisté, protože může jít o neoprávněné nakládání s zakázanou látkou. Italka z jižní Itálie málem přišla o jackpot v hodnotě milionu eur, tedy něco přes 24 milionů korun. Výherní tiket totiž omylem vyhodila. Popeláři pak prohledávali odpad, až ho po více než dni našli. Tiket byl naštěstí nepoškozený, takže výherkyně o milion nepřišla. Lístek na projekci nové Odyssey v pražském IMAXu zdražil na 599 korun. I tak jde podle dostupných údajů o nejlevnější 70mm IMAX projekci v celé Evropské unii. Ve Francii vyjde zhruba na 706 korun a v Belgii dokonce na 750 korun.
5: Fajn. Music Boost.
6: Music Boost. Music Boost.
7: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Fajn.
7: Na internetu se nám včera rozmohl takovej nešvar ohledně fake news. 100% to na vás včera někde vyskočilo, že letadlo se vracelo pro 10 českých striptérek. Takže tuhle kauzu si vezmeme, zdrbneme. Já jsem si o tom něco zjistila. Taky si dáme lubriku, možná vás někam pozvu, takže laďte pořád Fajn, ať vám to neunikne. No a samozřejmě pokračujeme s tím playlistem. Jdem na to.
5: Music Boost.

0: Tied Up, tohle je Khalid. Tohle taky středeční Music Boost na Fajnu. No a na konci léta se ještě budou dít věci.
1: Neon, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run. Fajn.
0: Mizuno Neon Run je noční běh, ve kterém se dost pobavíte, protože je takovej dost jako specifický, jo. Všude jsou neony, světla, lasery, mlhy. Vypadá to prostě jako by mega dobře. Ta trasa má 5 kilometrů a je vhodná dokonce i pro rodiny s dětmi. Zkrátka prostě všichni se můžete zúčastnit, není to prostě nějak jako by mega náročný. Nejde tam totiž úplně o rychlost, ale fakt jako by o to si to jako užít. Probíhá to v sobotu 29. srpna v Bohnicích a já si myslím, že byste se mohli chtít proběhnout. A jestli zadarmo, tak já vás odkažu teď na náš Instagram, do naší komunity, kde rozdáváme 20 registrací. Každý výherce dostane 4. Znamená pro sebe, kámoše, manželku, milenku, prostě pro koho chcete. A myslím si, že 29. srpna máme o zábavu postaráno.
1: Nejbarevnější běh léta. Mizuno Neon Run 29. srpna v Praze. Víc na neonrun.cz. Let's get the party started.

Barcelona, to je song, který si tady na fajnu dal Max George. Za chvilku si dáme samozřejmě lubriku, i ta nás dneska čeká v 10.30. Ale mezi tím pochopitelně nějaký songy, Pajcme rádio, Cameron with the Comp, jeho Meduza. A v našem letním playlistu najdete taky Zaru Larson, její Lush Life. Tak pro všechny, co posloucháte, pro všechny pracující, ať nám to v té práci dneska rychle utíká, od ruky, od nohy, od hlavy, záleží, čím se živíte, ale to fajn. Zapomeň na play.

0: největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: All the hits.

0: Předeší Music Boost dohrává Charlotte Plank, Vibe Chemistry, taky Rady Mantle, jejich Dancing is Healing. No a v tenhle čas, tenhle den.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluské pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Statistika říká, že 28% lidí má sex hned na prvním rande. To je docela dost, zvlášť když si uvědomíme, kolik lidí na prvním rande většinou ani neví, co chce k večeři.

0: Na Fajnu dohrává Row Modu. Asi jsme všichni zažili někdy nějaký rozchod, nějaký bolavej, no a taky jsme na ten rozchod každý jinak jako reagoval, jo? Já jsem většinou reagovala jako ty jeden, už jdi pryč, jak jsme to mohli udělat. No a tenhle song reaguje tak trošku něžně. Drive Safe je vlastně takový poslední něžný dávej na sebe pozor, i když už spolu nejsme pořád, mi na tobě záleží. Něco takového se v písničce pořád zpívá. Mal Smith, taky Neil Horan. To znamená, že je v tom vlastně hodně smutku, nostalgie, ale vlastně i smíření. Spíš než takový ten klasický vztek a obviňování. A což mi vlastně přijde hezký, že někdo dokáže. Takhle, myslím si, že nedokáže, ale jsou o tom dobrý písničky. Music Boost.
1: Fajn. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
4: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.
10: Fine.

Self-aware, tohle jsou Temper City Music Boostu na Fajnu. No a my se teď podíváme na to, jak fungují dezinformace. Letadlo Smartwings z Prahy do Splitu se krátce před odletem nečekaně vrátilo ke stojance, protože na palubě chybělo 10 striptérek. Prosím vás, takhle zní každý druhý článek na tohle téma, který včera rozproudil sociální sítě. Jako těch komentářů, všude se o tom psalo, všichni to měli potřebu řešit. Já bych vám teď v praxi ráda ukázala, jak funguje manipulace prostřednictvím různých sociálních platform. Ve skutečnosti se totiž jednalo o 10 žen, které pracovně cestovaly na natáčení promo videa pro jednu konkrétní značku. Nejednalo se o striptérky, dokonce ani o tanečnice, ale jednalo se o hostesky. Jenže tuhle informace tam nikdy vůbec jakoby nenajdete, nikdy, jo? Já jsem si trošku udělala práci s tím, že jsem si to celý proklepla, zjistila, rozstřídila a opravdu jsem zjistila, že se jedná o hostesky, které prostě promovaly značku, jo? A co udělá český novinář? Jo, vidím hostesku, napíšu striptérku. Jo? Takže jenom takový ponaučení pro nás, pro všechny, že než otevřeme nějakou sekci komentářů s potřebou napsat nějaký svůj úplně mimo názor, tak se pojďme zamyslet nad tím, jak ten svět internetu vlastně funguje.

0: čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
2: V USA začíná soud s Metou kvůli Facebooku a Instagramu. Žalobci tvrdí, že jsou platformy záměrně nastavené tak, aby byly návykové, hlavně pro děti a teenagery. Meta obvinění odmítá, ve hře jsou i možné změny fungování sociálních sítí. ChatGPT zlevňuje všechny své AI modely. Důvodem je hlavně tlak levnější čínský konkurence a rostoucí náklady firem na používání umělé inteligence. Ceny některých modelů amerických firem od poloviny července klesly skoro o čtvrtinu. AI tak může být brzy dostupnější i pro běžný uživatele. Robert Downey Jr. přiznal, že se teď víc užívá doktora Dooma než předtím Ironmana. Po více než 10 letech v centru Marvelu je pro něj nová role úplně jiná zkušenost. Poprvé si všechno užívá z druhé strany a říká, že jde o svěží novou kapitolu.
3: Fajn. I dneska opatrně na silnicích. Bouralo se v Praze v ulici pod Plynojemem. Tady srážka osobáku s motorkou, tak opatrně. Stejně jako v Děčíně hlásíte nehodu v ulici Kosmonautů, takže opatrně i zde. No a v Chebu také hlášená nehoda havarovaného vozidla, a to konkrétně v ulici Obětí nacismu. Takže pozor a pomalu.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Music Boost. Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Fajn. Předešlý dopoledne je stále v procesu a statečně se ho snažíme zvládnout, přežít, odpracovat a zachovat si dobrou náladu. Jestli tu dobrou náladu ještě nemáte, nebojte se, pokusíme se o to. Ještě nevím jak, ale nějak to zařídím. Pokračuje Music Boost, třetí společná hoďka.
1: Music Boost.
3: Tohle už jsou Coldplay. No vidíte, to už je dobrá nálada, ne? No, já si myslím.

Gong, gong, tohle je David Guetta, tedy Swim Stones a tohle je dnešní středeční Music Boost. No, a co nás čeká v tom životě? To vlastně úplně nevím, ale vím, co nás všechny čeká 27. září v Los Angeles. Tak a nás pravděpodobně asi na obrazovkách v televizi, nevím, třeba tam i poletíte. I letos nás totiž čeká předávání cen MTV. Jsou venku, prosím vás, už nominace od včerejška. Nejvíc jich získala Madonna. Má jich celkem 11. Z toho jsem já úplně mega nadšená, protože přiznám prásku tady na sebe, že já miluju Madonu, ale úplně totálně, nejvíc. Hned za ní je Taylor Swift s 9 nominacemi, taky Ariana Grande a i Sabrina Carpenter. Ty mají celkem 7, což taky je dost, to není málo. 27. září nás to teda čeká, ale v řadě kategoriích se už teď může hlasovat. To znamená MTV 2026 už je v procesu. Já nevím vlastně, jestli tohle vy jakoby prožíváte, jak moc jako blízko k té hudbě nebo k těm hudebním celebritám máte, ale já musím říct, že normálně já to jako dost hrotím. Vlastně se na to každý rok strašně těším. I na ty outfity, které pak budou všichni jakoby drbat, kdo dorazil na MTV, co měl na sobě a tak dále. Prostě je to asi cool.

0: taneční music boost na fajnu, dohrává Lola Jankej Messi. No a jednu super zpěvačku vystřídá za chvilku další super zpěvačka. Man Child alias Mamánek v překladu do češtiny Sabrina Carpenter. Sabrina se odkazuje v tomto songu na to, že by si ráda vlastně našla muže, ale nemůže ho najít, protože všichni jsou takový jako pořád jako mamánci, malí děti. To znamená tělo dospěláka, mysl dítěte. Tak jestli něco takového taky třeba zažíváte, prožíváte, tak za chvilku ten song budete hodně kvitovat.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
2: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Některé věci se do rádia nevejdou.
11: Naštěstí existuje internet.

Malcolm Tult. Dohrává na fajnu 6 minutek po půl 12. Prosím vás, když vám chybí toaleťák, musíte to nahlásit. Tomio Okamura to totiž chce, abychom to teď nahlašovali. Jo. Podle aktuálních zpráv řekl, že dostává stížnosti na chybějící toaleťák v rychlíkových spojích. Požádal proto velmi dramaticky ministra dopravy Ivana Bednárika, aby zajistil nápravu. A já si myslím, že to je konečně rozumný jako řešení. České dráhy na jeho kritiku, tu kritiku sice odmítají, tvrdí, že situace není taková, jak ji popisuje, ale tedy se tady zvažuje zavést takové pravidlo, že když jste ve vlaku a chybí tam toaleťák, tak to vyfoťte. Ten chybějící toaleťák, prosím vás, jo, jako to místo, kam se dává, než budete fotit něco jiného, jo. Hele, já si myslím, že to není úplně jako špatný řešit také nedostatek toaletního papíru ve vlacích. Je to důležitý? No je. Snad jste nečekali, že to Tomio bude řešit nějaký jiný důležitější věci. Yo, we need a hit music station. Hey.

0: Kero, jeho Homewrecker, to je song, který nám ve 3:15 na Fajnu právě teď dohrál. No a hrát samozřejmě budeme i za chvilku. Kdybych se vás zeptala, jaký song se vybavíte, když se řekne léto 2026, tak podle mě tak 50% z vás řeknou, že je to tenhle. Zara Larsson, Midnight Sun. Nejenom, že vám to dáváme tady vlastně prostřednictvím Fajn Rádia, ale taky je to všude na sockách, pochopitelně. Je to prostě dobrý song a myslím si, že k tomuto létu prostě tak jakoby přirostl. Music Boost.
1: Fajn. Atención, señoras y señores.
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu.

Swift i Elizabeth Taylor. Tohle je dnešní středeční Music Boost. A tohle bude váš páteční večer. Dneska totiž opět můžete soutěžit s naším kolegou Jindrou po 17 hodiny o lístky na Hot Springs Festival, který už tenhle pátek bude v Karlových Varech. Prosím vás, nenechte si ujít tuhle super akci, protože ještě to léto je. Pojďme to ještě to léto prostě si ty poslední akce pořádně užít ve velkém. Mrkněte se ještě tak na program, ten line-up je fakt jako nabitej. Bude tam třeba Ben, taky Annette X, Nick Tendo, Izomandias a spousta dalších. Vypadá to fakt jako dost cool a myslím si, že byste nemuseli chybět. Jo? To znamená dneska s Jindrou po 17. hodině poslouchejte jeho vysílání a třeba se vám to podaří. Poslední song v téhle hodince Kato, Johnny, Turn the Lights Off. Hezký dopo.

0: hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
2: Nejdřív, než odpoledne odstartujeme poslední společnou hoďku, mrkneme se na oblohu. Dneska oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. K večeru na severu území srážky četnější a dokonce i bouřky. No a teploty kolem 22 stupňů Celsia.
3: Fajn.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Právě padla druhá minuta po 12. hodině a s námi už je Míša.
7: V USA začíná soud s Metou kvůli Facebooku a Instagramu. Žalobci tvrdí, že jsou platformy záměrně nastavené tak, aby byly návykové, hlavně pro děti a teenagery. Meta obvinění odmítá, ve hře jsou i možné změny fungování sociálních sítí. ChatGPT zlevňuje všechny své AI modely. Důvodem je hlavně tlak levnější čínský konkurence a rostoucí náklady firem na používání umělé inteligence. Ceny některých modelů amerických firem od poloviny července klesly skoro o čtvrtinu. AI tak může být brzy dostupnější i pro běžný uživatele. Robert Downey Jr. přiznal, že si teď víc užívá doktora Dooma než předtím Ironmana. Po více než 10 letech centu Marvelu je pro něj nová role úplně jiná zkušenost. Poprvé si všechno užívá z druhé strany a říká, že jde o svěží novou kapitolu.
3: Fajn.
2: A opatrně na silnicích, bouralo se v Praze v ulici Valentýnská. Dva osobáky v sobě naštěstí bez zranění, ale zdržíte se tady. Stejně jako v Praze, srážka motorky s osobákem v ulici pod Plynojemem. No a opatrně taky v Brně hlásíte nehodu dvou osobáků, a to ulice Merhautuhova.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Music.

0: Středa, dobrý playlist třeba pokračuje. Hlavně pokračujeme my společně s Music Boostem. To znamená, pohodlně se usaďte, nikam neutíkejte. Určitě se v téhle hodince zase něco důležitého dozvíte. A třeba vůbec nic. A to je někdy to nejlepší.
1: Music Boost.

0: Dostali jste někdy od někoho pochvalu, která vás vlastně tak trošku urazila? Tak přesně takhle funguje negging. Taková forma manipulace, která je takzvaně zabalená do komplimentu a dejte si na ní pozor, jo? Poznáte to tak, když vám třeba někdo dá komentář typu ty jo, ty jsi překvapivě chytrá. Nebo na to, jak se normálně oblíkáš, ti to dneska fakt sluší. Cílem neginku je prosím vás narušit člověku sebevědomí. Druhý člověk vás totiž nejsi trošku pochválí, ale zároveň vám podstrčí takovou myšlenku, že vlastně nejste úplně tak skvělý, jak si myslíte. Takže až vám někdo prostě příště řekne, no na tebe tohle je teda docela dobrý, tak můžete si pogratulovat, protože jste právě dostali kompliment a zároveň takovou malou facku psychickou v podobě nějakého dárkového balení. Takže prosím vás opatrně na to, jo? Ne každá pochvala je pochvala.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.

Na fajnu dohrává klasika Lady Gaga i Paparazzi. Tohle je dnešní Music Boost na fajnu. No tak ještě jednou, co je teda ten negging? Forma manipulace, kdy někoho pochválíte, ale vlastně ho zároveň urazíte, jo? Třeba typu jakože, tyjo, na to, jaká seš, tak si tohle zvládla dobře. Tak jenom, já když jsem o tom před chvilkou mluvila, tak za mnou přišla do studia moje kolegyně Wendy, která řekla, tyjo, a jo, na to, jaká seš moderátorka, tak tenhle vstup si zvládla docela dobře. Jo, tak takhle, prosím vás, ta manipulace funguje, jo? I u nás v rádiu, i u nás v práci. Takže jestli máte taky takovýho kolegu, kolegyni, tak pozor na ní. A na co si dáme pozor, je taky Sigala, protože za chvilku tahle pecka Easy Love. Vlastně tam slyšíte, že tam Sigala vzal úryvek Jackson 5. Totální pecka. Tak na fajnu.

0: autoškola.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
11: Back to the hits.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Průzkum říká, že sex v průměru trvá 5 minut. No jo, to je docela slušný. Nutno ale podotknout, že se do toho počítá i svlékání, flirt, následné oblékání a

0: Music Boost.
1: Kondom CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

společný song, o ten se dneska v Music Boostu postarala Rue Gailey Visual Thinker. Dneska jsme zjistili, že Tomio Okamura má krizi toaleťáku ve vlacích, dali jsme si lubriku, taky jsme probrali všechny nominace na MTV a taky jsme třeba zjistili, že manipulovat se dá i skrze pochvalu. No co zjistíme zase zítra? To nevím. Ale těším se na to už teď. Zítra 9.00 opět startuje Music Boost a vy u toho samozřejmě buďte taky. Dneska ale pokračujte s Fajnem, teď už Kristýnka a její odpoledne. Tak jo, hezký den a zítra naslyšenou. Tohle je Fajn. Fajn.

0: I guess you moved on really easily.
1: Nová hudba. Zákulisí. Hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials. Fajn. Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: TikTok, YouTube. Sleduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Na hodinkách jedna minutka po jedný odpoledne a tady už je Hanka, aby vám řekla, co se kde děje.
2: V Olomouci policisté vyrazili k nahlášenému napadení ženy, ale při zásahu narazili na něco úplně jiného. V kufru jejího auta objevili skoro 16 kilo kratomu, rozděleného do několika balení. Případem se teď zabývá kriminálka. Může jít o neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami. Italka z jižní Itálie málem přišla o jackpot v hodnotě 1 000 000 eur, tedy přes 24 milionů korun. Výherní tiket totiž omylem vyhodila. Popeláři potom prohledávali odpad, až ho po více než dní našli. Tiket byl naštěstí nepoškozený, takže výherkyně o milion nepřišla. Lístek na projekci nové Odyssey v pražském IMAXu zdražil na 599 korun. I tak jde podle dostupných údajů o nejlevnější takovou projekci v celé Evropské unii. Ve Francii vyjde zhruba na 706 korun a v Belgii dokonce na 750. Zájem je přitom obrovský a některá představení jsou vyprodaná.
1: Fajn. Pojďme mrknout i na dopravu, kde jsou nehody. Jedna je v Jablonci nad Nisou, konkrétně ulice Střelničná, tam jsou to dva osobáky. Další nehoda D2, první kilometr ve směru na Brno, tak tam může být nějaká překážka, která brání v provozu celý šířce vozovky, nevíme, co to je, ale srazily se tam dva nákladňáky, takže to asi je docela velký. Další nehoda v ulici Pod Lipami v Olomouci, zase dva osobáky, no a potom samozřejmě Praha, ta to nemůže vynechat. Ulice Valentinská, takže všude opatrně dávejte bacha, no a prostě koukejte před sebe i za sebe.
0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Krásný středeční odpoledne, zdravím vás z Fine Warm Upu, tady je Kristý a dneska už jsem v plný síle, takže dneska to rozjedem, protože středa, dobrý nálady je třeba, takže se naučíme říkat ne, nejenom špatný náladě, ale i všem ostatním věcem, společně se prostě naučíme vyslovit slovo ne, jo, kdyby to nebylo dostatečně jednoduchý, no a zároveň si dodáme dobrou náladu s topovým playlistem. A víte co, já vím o jednom songu, který vám 100% dodá dopamin. Viktor Šín a jeho dopamin právě teď na Fajnu.

Ideální soundtrack do tohohle zataženého počasí, to byl Joe a jeho End of Beginning. No a teď chci, abyste si všichni nahlas zkusili vyslovit ne. Řekněte ne. Je to tak těžký? Není. Ale kolikrát jste řekli na něco ano, jo, jenom proto, že jste se báli říct to ne. A pak jste celý večer protrpěli a nadávali si v duchu do zrcadla. Všichni to známe. Někdo po vás něco chce, vám se ani za nic nechce, ale v hlavě naskočí ta trapná vina. Co když ho zklamou, co když se kvůli tomu naštve? A tak uděláte tu největší chybu. Začnete to svoje ne sáhodlouze obhajovat, vymýšlet si výmluvy. Vymýšlíme si nemoci babiček, rozbitý pračky, bla bla bla. No a tím dáváme druhý straně dokonalou munici na to, aby nás začala lámat. Ale prosím tě, to počká, přijď na chvilku, no, dojdete a potom už není cesty zpátky. A přitom psychologové říkají, že je to jednoduchý, udržet to, co nejkratší. Prostě říct, hele, sorry, dneska to nedám. Tečka, konec věty. Nemusíte předkládat soudní spis s důkazama, že fakt nemůžete. Tak to je naše dnešní poselství a mě zajímá, v jaký věci takhle nedokážete říkat ne vy. Napište mi na 724634634, no a společně si pak to nezopakujem. Teď už ale další song, Giant Rooks, Want It Back, právě teď na fajnu.

0: Tohle je ten typní písničky, díky který máte chuť normálně se usmívat na lidi kolem, na náhodný lidi v metru, takže doufám, že vám to právě teď zlepšilo náladu tady na Fajnu. No a společně probíráme věci, situace, ve kterých neumíte říkat ne. Ptala jsem se, jak to máte vy. Michal píše, čau, když jsem byl mladší, tak jsem běžně říkal ano na různý schůzky, rande, srazy a tak. Teď už jsem naštěstí starší a vím, že se vyplatí spíš brát ohled sám na sebe, protože kde jsou ty kamarádi teď? Nemá smysl jít proti sobě. Mám zkušenost takovou, že i když člověk udělá to, co nechce, tak se na všechno hned rychle zapomene a nakonec toho stejně člověk vyjde jako blb. Pak tady máme další zprávu, načítá se mi. Nelča z Mostu píše. Ahojky, mám 17-letýho puberťáka, takže ne, je každodenní záležitost. Ale zase, když se tak zamyslím, fungovalo ne i za nás v 90. Dohromady máme 3 děti, takže ne je u nás bojový pokřik a ne je hlavně argument na děti. Hezký den. Tak očividně někdo to neumí a pak mě tady pobavila ještě zpráva od Pavla, který mi napsal, ahoj Kristý, ne sorry, dneska ti na tohle neodpovím. Tak jsem ráda, že jsem vás to ne naučila říkat, očividně tohle téma mělo úspěch, takže pokud dneska nebudete chtít něco dělat, klidně to neřekněte, ale prosím vás, mě odepisujte, jo, jinak vám nebudu hrát. Ne, kecám, budu vám hrát i dál, za chvilku třeba Kamarád Be Mine. Další song pro dobrou náladu, tady na Fajnu.
1: Největší hity, nejlepší momenty, teď i na Soulsos.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

Krásný spojení hlasů Kelida a Lauva v songu Tied Up jsme právě doposlechli tady na fajnou půl druhý odpoledne a zapomeňte na Disneyland, protože pohádkový hrad máme i u nás. Zatímco lidi z druhého konce planety šetří roky, aby to viděli, my Pražáci na to koukáme z okna tramvaje a jenom si odplivneme. Ježišmarja, zase musím přestupovat na Malostranský a všude jsou jenom lidi s foťákama. Americká CNN teď totiž zařadila Pražský hrad mezi 21 nejkrásnějších hradů na celém světě. Stojíme tam vedle takových těch německých pohádkových hradů a japonských paláců. No a celý svět vzdychá nad Pražským hradem, nad tou gotickou katedrálou, nad Zlatou uličkou a my Češi máme prostě jiný starosti. To jsou takový ty pitomí keci Čechů. Určitě jste znali ty virální videa, takový to, ježiš, teď, že tam budu šlapat na ty starý zámecký schody v tomhle vedru a kolik tam jako stojí to kafe a trdelník, to se zbláznili. Ale ruku na srdce. I když ty davy turistů a ceny na Hradčanech prostě nedáváme, ten večerní výhled na Pražský hrad, třeba z náplavky, to je nádhera. Tak schválně mi ale napište, kde je podle vás ten nejkrásnější hrad. Nejhradší hrad? Nejkrásnější hrad samozřejmě, protože jsem si říkala, že ještě pořád nám zbývá trošku léta, takže čas na nějaký cestování, výletíky, tak si tady společně dáme tipy. Napište na 724634634 nejhezčí hrad, kde jste kdy byli. Napište mi, no a k tomu další track, Revin Lenej, Rex Orange County, Love Me Not.

0: Man, Passenger, tenhle song vás taky doufám dostal do lepší nálady, protože to Alex Warren umí, teda kromě toho, že nás většinou rozbrečí, ale někdy nás i dostane do dobrý nálady. Teď se mu povedlo, doufám tohle. No a já jsem se vás ptala na vaše nejoblíbenější hrady a zámky, protože se ukázalo, že Pražský hrad je v žebříčku 21. nebo v 21 nejlepších hradech na světě. No a mě pobavil teda hlavně Marek, který napsal, že jeho nejoblíbenější hrad je Karlštejn. Ale teď poslouchejte, protože to není kvůli historii. Píše, mají tam v podhradí tu nejlepší klobásu a točený pivo po tom, co 10 kilometrů šlapete do kopce. To je podle mě jedna zpráva za všechny, absolutně to stačí. Kolikrát vlastně jsme to asi to známe všichni, když jsme jezdili na výlety jenom proto, že jsme věděli, že nám tam třeba cestou rodiče něco koupí. Takže jo, chápeme Marka a díky za zprávu. Za chvilku další songy, třeba Panic at the Disco, High Hopes, taková další věc, která by vám měla zvednout náladu. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
9: Fajn. My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.

potřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: nějaký lámání rekordů nebo předhánění se. Naopak, můžete běžet, ale můžete klidně jít nebo to celý proskákat, protancovat, fakt si dělat, co chcete. Jenom nasávat tu atmosféru, světílka, no a po doběhu to zakončit pořádnou party, afterparty s DJem Renem, totální rave. No a na tuhle velkou běžící party my vás vemem a ve velkém stylu, protože v naší komunitě na Instači rozdáváme rovnou 20 registrací. Každý vítěz bere rovnou 4, to znamená, že fakt můžete vzít celou partu a dát si s nima party na zakončení léta 29. srpna naprosto ideální. A podmínka je jediná, prostě nabíhejte do té naší komunity na Instagramu, napište nám tam nějakou zprávičku, tam se dočtete pravidla, no a už tento pátek vylosujeme výherce, takže ať to nepropásnete, šup, šup, šup na náš Instagram, běžíme nebo tančíme, ale hlavně budeme svítit.
1: Nejbarevnější běh léta. Mizuno Neon Run 29. srpna v Praze. Víc na neonrun.cz.

0: Ahoj.
1: Dua Lipa právě dospívala song o tom, jak se možná zamilovává do někoho, o kom ví, že jí možná zlomí srdce. To je takový to špatný rozhodnutí, který víte, že bude špatný, ale stejně ho chcete udělat. Takže pokud dneska něco takového už jste udělali nebo máte v plánu, jděte do toho. Někdy to dopadne i dobře. To vám vzkazuje Dua Lipa, nebo možná ne, možná to vzkazuju já a možná mě vůbec neposlouchejte. Radši dál poslouchejte společně se mnou náš skvělý playlist, ve kterém budem pokračovat. Dua Lipa zakončila naší první společnou hočku, takže ještě tři před náma, pokud správně počítám, takže se máme na co těšit. Povíme si jenom zprávy, dáme si dopravu, no a pak zase jedeme dál. Tak rozhodně zůstaňte tady, na fajnu.
2: Zapomeň na playlist.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Říkala jsem doprava, myslela jsem počasí, protože je tady Rosnička Kristýna. Jak to dneska vypadá? Bude oblačno až zataženo, ojedinělé slabý déšť nebo přehánky. K večeru by na severu měly být srážky četnější. Možná přijde i nějaká buřina, jak se říká u nás doma. No a v jižní polovině území postupně budou naopak srážky ubývat a oblačnosti přibývat. Na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty jsou ale poměrně letní, na severu kolem 22, jinde 24 až 28. Takže se nenechte zmást tím, že se to tváří zataženě, je docela dusno.
2: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
0: Online. Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
1: Tři minutky po 14. hodině a je tady Hanka, aby vám řekla, co je hot a fresh u nás i ve světě.
3: Ve Spojených státech začíná soud s Metou kvůli Facebooku a Instagramu. Žalobci tvrdí, že jsou platformy záměrně nastavené tak, aby byly návykové, hlavně pro děti a teenagery. Meta obvinění odmítá. Ve hře jsou i možné změny fungování sociálních sítí. ChatGPT zlevňuje své AI modely. Důvodem je hlavně tlak levnější čínské konkurence a rostoucí náklady firem na používání umělé inteligence. Ceny některých modelů amerických firem od půlky července klesly skoro o čtvrtinu. AI tak může být brzy dostupnější i pro běžné uživatele. Robert Downey Jr. přiznal, že si teď víc užívá doktora Dooma než Ironmana. Po více než 10 letech v centru Marvelu je pro něj nová role úplně jiná zkušenost. Poprvé totiž sleduje MCU z druhé strany a říká, že jde o svěží novou kapitolu.
2: Fajn.
1: Mike, check, 1, 2, Kristý je tady a Fajn Warm-up pokračuje. Vyladíte už druhou společnou hoďku se mnou, která bude nabitá jako každá jiná. Co byste čekali? Středa, to už je taková party třeba, jo, uděláme si to prostě hezký, dodáme si dobrou náladu, no a od toho je tady náš nabušený playlist, takže na ten den nebudu to zdržovat už ani minutu, nebojte se. Na cestě je Huntrex, AJ, Audrey Nuna a tak dále, K-pop Demon Hunters a jejich Golden, let's go! Pojďte si to pořádně zhlasit a vychutnat. Tenhle song zní jako sebevědomí.

Dostatečně klidný song na to, aby vás nechal dejchat, ale zároveň dostatečně cool na to, aby vás nutil se hejbat. Naked Portugal The Man a jejich Glide právě teď dohrálo na Fajnu. A teď hoďte kamenem, kdo z vás jste se nikdy nesnažil svalit svoji vinu na někoho jiného? Co ale teď předvedl jeden důchodce v Žatci, to je absolutní liga výmluv. Tenhle týpek totiž tvrdil policajtům absolutně srdcerivnou a dramatickou historku o tom, jak ho na silnici bezohledně srazilo auto a bez smrknutí oka ten řidič ujel. Takže policie rozjela pátrání, vyšetřování, drama level Hollywood nebo kriminálka Anděl a výsledek? Kamerový záznam ukázal, že ten pán prostě jenom ve dvě odpoledne, jo, slyšíte správně, ve dvě odpoledne nezvládl gravitaci, zakopl o vlastní pantofly a měl 2 promile, no. S 2 promilema se potácel na asfaltu úplně sám a úplně sám se taky rozplácl. Takže zatímco my ostatní třeba schazujeme rozbitou skleničku na kočku nebo pozdní příchod do práce na imaginární kolonu někde na magistrále nebo na D1, tenhle frajer, ten si rovnou vymyslel celou kriminální zápletku. Ruku na srdce, fakt všichni jsme se někdy pokusili z nějaký trapný situace vykroutit nějakou geniální lží, že bychom jí možná i sami uvěřili, ale tohle dávám klobouček. Ale teď chci slyšet vaše příběhy, třeba totiž toho pána někdo překoná. Vymysleli jste si někde takhle nějakou výmluvu nebo snažili jste se schodit svůj vlastní fail nebo vinu na někoho nebo na něco jiného? Napište mi 724-634-634, no a ideálně mi napište, jestli vám to prošlo nebo jestli ta geniální výmluva nebyla až tak geniální a bouchla. Tak šup, chci vaše stories, no a za odměnu další track. Tiffany Iris, Vertigo, právě teď na Fajnu.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

song Heat Waves od Glass Animals a Iana Diora, jedna z těch písniček, která zní nostalgicky, i když ji slyšíte po miliontý. Takže doufám, že jste si to právě teď tady pořádně vychutnali. No a já jsem se vás ptala, jestli jste někdy zkoušeli hodit svoji vinu na někoho jiného. Michal píše, že on se snažil svoji vinu přiznat. Já jsem se ve své první práci šel přiznat, že jsem rozbil rychlovarku a šéf mi to nevěřil, že je si prý jistý, že jenom někoho kryju. No tak jsem koupil jinou a víc se to neřešilo. Tak vidíte, lidi už jsou prostě tak moc zvyklí na to, že většinou se snaží někdo jenom tu svoji vinu zakryt, že vám pak ani nevěří, když se jdete přiznat. I takový situace se můžou stát. No a potom tady máme nepodepsanou zprávu. A Matěj, vyhledala jsem to tady. Matěj píše, já jsem omylem schodil paní učitelce ze stolu kytku ve květináči a řekl jsem, že to byl kámoš, protože sedí hned u stolu. Ale nevyšlo to. Paní učitelka to prokoukla. Jo, tak paní učitelka byla bystrá, ale jsem ráda, že se mi tady někdo přiznal k tomu, že opravdu se někdy snažil takhle hodit vinu na někoho jiného. Jak jsem říkala, kdo to někdo nikdy neudělal, ať hodí kamenem. Někdy je to prostě asi snaží, ale nedělejte to. Přiznejte se, je to ta upřímnější a lepší cesta. Ale co já mám co říkat, že jo? No nic, já se vám přiznám k tomu, že mám na cestě další song. Tempo City, Self Aware, krásná věc. Už za chviličku, tady na Fajnu.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.

středeční odpoledne a pokud už máte dost práce, jste unavený, tak věřím, že tenhle song vám dodal trošku energie. Robin Schulz, Kiddo, All We Got. A teď hlavně mě nefoťte, určitě znáte totiž někoho, kdo se nerad fotí. Jsou dva typy lidí, kteří vidějí foťák. Buď ti, kteří se absolutně začnou naparovat a stavět se modelkovský pozice a tak dále. No a pak ti druzí, kteří utíkají a jakmile vidějí objektiv, tak přepínají do režimu přežití a prostě zdrhají z místnosti. Ačkoliv se někdy v zrcadle doma třeba cítíte jako naprostá hvězda 10 z 10 a máte pocit, že i na těch fotkách to tak bude, pak přijde takový ten člověk, který fotit neumí, vyfotí vás zezadu na oslavě nějakou momentku a vy máte v okamžitě chuť smazat internet i celou svoji existenci. Protože místo vycvičeného dvorního fotografa, který vám najde ten správný úhel, vás většina lidí prostě vyfotí blbě. Ze spodu, ze 3 cm, z podhledu, s dvojitou bradou a řekne, je, tady ti to sekne, to je hezká fotka. A vy se pak podíváte a říkáte si, proboha, vždyť tam vypadám jako brambora. Ruku na srdce, všichni chceme hezký vzpomínky, hezký fotky, ale ten proces, to je občas traumatizující a bolestivý. Tak mi schválně napište, jak to máte vy. Fotíte se rádi nebo neradi? Protože dneska, 19. srpna, je Světový den fotografování. Tak jsem si řekla, že by bylo dobrý tohle zjistit. No a rovnou si udělejte nějakou fotku. Můžete mi ji klidně poslat na 724634634, ale hlavně mi napište, jestli se rádi fotíte nebo ne. A jestli ne, tak proč? Jaký k tomu máte důvody? Potřebuju to vysvětlit. No a já k tomu posílám další song, u kterého si můžete nafotit nějaký perfektní fotoshoot, protože Audrey Hooper a její See You Me vám 100% dodá sebevědomí. Jdem na to!

0: Jizu Zayn a jejich přenádherný duet s názvem Eyes Closed vám doufám dodal pocit zamilovanosti, i když třeba ne do nějakého dalšího člověka, tak do života. Tak, doufám. A do dnešní středečního odpoledne no společně probíráme, jaký vztah máte k focení, jestli ho milujete nebo nenávidíte. Izabelka píše, že focení nenávidí, že je to vždycky hrůza, zatímco její dcera vypadá vždycky nádherně. Izabelka píše, že neví, kde je problém, ale Izabelko, podle mě je to jenom v hlavě. 100% vypadáš nádherně i ty, jsem s tím jistá. Stejně tak Michal mi napsal, já jsem ošklivej, nefotogenický a stejně se jednou za čas někým vyfotím, ale jinak nepotřebuju svoje fotky třeba v mobilu. Jak říká Dan Landa, vzpomínky jenom bolí, ať už na cokoliv. Ne, s tímhle tady nesouhlasím. Rozhodně ne, vzpomínky jsou krásný a vy jste všichni taky hezký. Žádný takový, že o sobě budem říkat, že jsme voškliví. Nebude to dneska nikdo říkat, jo? Jestli mě posloucháte, tak si zapište za uši, že dneska o sobě nebudem říkat nic negativního. A vlastně nikdy ideálně, ale dneska už vůbec ne. Vemte si příklad z Jendy, který mi dokonce poslal fotku. Jenda mi dokonce poslal fotku a napsal: focení mi nevadí a rozhodně před objektivem neutíkám. Tak, tak to má vypadat. Správný přístup. Vzpomínky jsou důležitý, zachycovat si momenty, jasně, důležitý je mít v hlavě, ale i ty fotky jsou hezký. Já vám každopádně děkuju, že jste to se mnou sdíleli, doufám, že jste si z toho něco taky vzali. A za chvilku samozřejmě další hudba. One Republic, Need Your Love. Ještě pořád máte šanci udělat si u toho fotoshoot, jo? Poslouchejte, tady na Fajnu.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Ladíte Fine Warm Up 14.53 a právě dohrál Malcolm Todd a jeho song Earrings. No a pokud se smějete na pejsky víc než na lidi, mám pro vás skvělou zprávu. Věda je totiž na vaší straně. Vědci z Vídeňské univerzity zkoumali psí mozky. Jo, zajímalo by mě jak, ale zjistili, že lidský úsměv funguje na psy doslova jako malá odměna. Jakmile se na psa culíte, znáte to, takový to ču, ču, ču, ču, vidíte prostě pejska a už vám cukají koutky, tak v hlavě tomu pejskovi sepne přesně to stejný centrum radosti, jak kdybyste mu hodili piškot. A funguje to dokonce i u úplně cizích psů, který vás neznají, který vidíte poprvé v životě. Naopak, kyselý a vystresovaný v obličeji psi vůbec nezajímají. Takže pokud se chcete s nějakým pejskem zblížit, stačí se usmát. A takhle to vlastně funguje i ve vztazích, takže je to docela univerzální rada. Prostě smějte se na lidi i na psy, jedině tak se s někým zblížíte. No a až se příště na přechodu přistihnete, jak házíte ty nejvíce roztomilý pohledy na nějakýho cizího retrievera, zatímco jeho majitele totálně ignorujete, neděláte trapas, oficiálně rozdáváte psí dopamin a vlastně děláte i charitu. Takže šup, úsměvy rozdáváme na všechny strany, to je poselství. No a k tomu song, který za mě je extrémní dobíječ energie, protože tohle je taková ta latinská pecka, která vás přenese někam na dovču. A to je taky potřeba, aby nám to vykouzlalo úsměv na rtech. Tak jdem na to, teď na Fajn.

0: možná nebudete ani věřit, ale po tomhle songu normálně i v Praze vysvětlo trošku sluníčko. No není divu, Faruko, Pepas, jak jsem říkala, to je zaručená dobrá nálada. No a v tomhle módu zakončujeme druhou společnou hoďku warmupu. Za mě naprosto ideální, ale pořád není konec. Ne, ne, ne, další dvě nabitý hoďky před náma, takže si je musíme naprosto užít. Mezitím nám jenom Hanka poví nějaký novinky ze světa, možná i od nás, pak si dáme dopravu, tentokrát opravdu, a potom jedem dál, takže stopro zůstaňte tady se mnou na Fajnu.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.

0: muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Jsme online. Online.
8: Jsme na DAB+. Plus.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
9: Na hodinkách odbyla třetí hodina a to je ideální čas zeptat se Háni na to, co pro nás má novýho.
10: Tomio Okamura začal řešit poněkud nezvyklý problém, nedostatek toaletního papíru ve vlacích. Požádal své straníky, aby mu posílali fotky vlakových toalet, kde papír chybí. České dráhy ale tvrdí, že nejde o systémový problém a zásoby průběžně doplňují. Číňanka si splnila hodně netradiční sen. Zaplatila vznik seriálu, obsadila se do hlavní role a ještě se do scénáře nechala napsat 60 líbacích scén se svým oblíbeným hercem. Seriál má 50 epizod, takže romantiky je tam evidentně víc než dost. Chlapec se chtěl zanechat podpis na vyhlídce nad Pravčickou bránou a začal vyrývat do skály. Rodiče ho nezastavili a tak rodinný výlet skončil pokutou. Strážci Národního parku České Švýcarsko mu uložili nejvyšší možnou pokutu na místě 10 000 korun.
11: Fajn.
9: Pojďme se taky mrknout, jak to jezdí, jak to drandí. D2, exit s číslem 1, tam jsou dvě havarované vozidla, je to prosím vás u Dolních her Špic a je tam nějaká překážka, která může bránit provozu. Takže opatrně, srazil se tam osobák s nákladákem, takže to je asi docela velký. V Liberci máme taky hlášenou nehodu nákladáku s osobákem, ale baví mě, že to hlášení zní jako na silnici v obci Liberec, takže nevíme na jaký silnici, tak jenom kdyby vám to pomohlo. Potom v Brně máme srážku osobáku s motorkou, zase to trošku asi překáží na silnici v ulici Palackýho třída, tak počítejte s tím, že tam může být nějaký zdržení. No a na závěr Praha, ulice Budovatelská, dva osobáky. Prostě jezděte opatrně, ať to nemusím říkat.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
9: Krásný středeční odpoledne, ladíte Fine Warm Up s Kristý, před náma druhá společná hoďka a víte, že já vždycky říkám, že si to uděláme hezký, ale dneska vám možná trošku zkazím náladu, protože vám řeknu, že vyhlídky na to, že si někdy najdeme partnery, moc hezký nejsou, ale v pohodě, nebojte, uklidníme to, bude to dobrý, já vám vysvětlím, proč si z toho nemusíme dělat hlavu a zároveň si k tomu pustíme dobrý písničky, tak jdem na to, protože teď jsem vás možná trošku vystresovala, sama sebe taky. Tak si pojďme radši něco pustit. Jubel, Naomi, Dancing in the Moonlight, právě teď na Fajnu.

Lady Gaga nám takhle při středečním odpolední dodala energii to dneska už nějak dokopat v songu The Dead Dance. Ale teď si představte, že vám někdo řekne, od teď už do konce života budeš jíst jenom suchý chleba. No to si radši nedáte nic. A vlastně mi to přijde jako docela dobrá metafora pro to, proč je dneska tolik lidí radši single. Protože když máte na výběr mezi budu sama a budu s někým, kdo mě štve, nerozumí mi a vztah mi přidává víc stresu než radosti, prostě je to suchý chleba, no nebo vlastně ten suchý chleba v porovnání s tímhle nevypadá tak špatně, ale chápete. Podle jedné prognózy by do roku 2030 mohlo být single až 45% žen mezi lety 25 až 44 let. Prý je to tím, že jsou ženy čím dál víc finančně nezávislí, mají vlastní kariéru, vlastní život, takže ten vztah už není co bejval, bla, bla, bla. No jenom, že potom přijde takovej ten moment, kdy sedíte doma sami a říkáte si, co když ale fakt nikdy nenajdu toho svého člověka. Jako ona je legrace být single, užíváte si, pořád je to ha, ha, ha, hi, hi, hi. No a pak najednou zjistíte, že ale něco na tom chybí. Protože nechcete samozřejmě někoho, s kým budete jenom sdílet nájem. Chcete takový ty filmový momenty. Chci někoho, komu zavolám, když se stane něco úplně banálního, spontánní výlety, společný vtípky a fakt ten pocit, to je ten pravej. Takže ano, radši budeme sami, než v mizerném vztahu, ale přece nechceme, aby se z nespokoj se smálem stalo, tak už se smiř s tím, že možná nikdy nic nebude. Protože já se omlouvám, ale já pořád věřím na ty filmové konce. Teď je ale zásadní otázka, co by se muselo stát, co by ten člověk musel mít, abychom kvůli němu vyměnili single život. Co by to bylo u vás? Co by musel mít ten člověk, abyste si řekli, ty jo, tak já do toho kopnu, už nebudu single. Napište mi 724-634-634, čím by vás někdo dokázal přesvědčit. No a já vás teď zkusím přesvědčit o tom, že ten další song rozhodně budete milovat. Shimon Up, Save My Soul, právě teď na Fajnu.

nám říkala, že musí dojít i na středeční party. No a tu zařídili Kellyn se Steinem a jejich Bangrem. Vítej mezi náma, právě teď na Fajnu. No a společně probíráme, co by se muselo stát, aby někdo změnil váš názor nebejt na to single a tak jako vás donutil trošku jít s ním do něčeho vážnějšího. Michal píše, mně se budou posluchači smát, ale mně by asi stačilo obyčejný slušný chování. A ještě kdyby ta holka neměla věčně v ruce telefon, ale zase tolik toho chtít nemůžu. No, Michale, já zrovna teď tuhle zprávu taky čtu s telefonem, takže co se dá dělat? Kamil píše, že on už to změnil a že mu stačilo, že se cítil tak, že když se na něj ta slečna dívala, takže ho opravdu poslouchala. Respekt a láska s chemií stačí, vše ostatní má řešení. To píše Kamil. Tak to vlastně asi není tak složitý, jak se někdy může zdát, ale přesto studie mluví jasně. Prej většina z nás bude single, ale třeba ne, nemalujme čerty na zeď. Zůstáváme pozitivní a stejně tak zůstáváme pozitivní v našem playlistu. Hertz Purple Disco Machine, tahle pecka s názvem Wonderful Life, už za chviličku, tady na Fajnu.

0: Sleduj Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
7: Mami, já mám řidičák.
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
11: Music. Fine.

Rodrigo je absolutní mistrině na songy se zlomeným srdcem a tohle konkrétně byl song Drop Dead, ale já pro vás mám jiný trik. Jestli máte zlomený srdce a váš milostný život je v troskách, klid, dostanete burger. Zatímco vaši kamarádi už asi nemají náladu poslouchat vaše brečení nad tím, jak se na vás nějaký kluk nebo holka vykašlali, americký řetězec, jeden konkrétní, rozdává 1000 burgerů zdarma všem, který prokážou, že jejich letní láska nebo nějaký toxický letní situationship skončil absolutní katastrofou. Stačí anonymně poslat příběh svého milostného failu, dodat důkazy, takže screenshoty zprávy, no a pak dostanete zdarma pálivý kuřecí burger. A já vím, co si teď asi říkáte. Sakra, proč tohle nemáme v Česku? Ale já vám řeknu proč. Protože my po rozchodu přece potřebujeme naopak pomstu, takový to zkrášlení. Chceme ukázat, že žijeme ty nejlepší životy, vypadáme líp než kdy dřív a ne, že se doma v teplákách zoufale cpeme fast foodem a pláčem do majolky. Takže ne, díky. Jako já chápu, burger zdarma je burger zdarma, ale ne. Tak mi ale napište vy, co by na po rozchodu fungovalo na vás. Jaký máte trik, když takhle vám nevyjde nějaký vztah, nějaká talking stage, nějaký seznamování? Co děláte? Čím si zlepšíte náladu? Jedete taky pomsta, fitko a tak dále? Nebo ležíte doma na gauči, koukáte na filmy a cpete se fast foodem? 724-634-634, na tohle číslo mi napište vaše příběhy. No a já si myslím, že vždycky na to pomáhají i dobrý songy. Takže teď Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Nevím, jestli je to ideální song o tom, že jsme našli lásku, když se bavíme o rozchodu, ale tak právě manifestujeme to pozitivní. Jdem na to.

0: Ladíte fajn Warm Up s Kristý a tohle byla Loy a její Red Eyes. No a společně probíráme, co děláte po rozchodu. A musím říct, že se sešlo extrémně moc zpráv. Některý jsou hodně kreativní. Třeba Michal píše, že nejlepší je náhodně projít kolem pracoviště té bejvalý přítelkyně s novou přítelkyní. To mi přijde jako docela radikální metoda. Eliška píše klasiku, Eliška píše, že brečí. Lucka píše, že si obarvila vlasy na černou a ostříhala si je nakrátko a celkově změnila styl. To je podle mě docela taková klasická vyrovnávací metoda, že máte pocit, že potřebujete absolutně změnit svůj život. Domča píše, pobrečím si, pak si jdu pobrečet do fitka, po fitku se doma láduju a večer nakonec jdu pobrečet do klubu. Tak to se mi líbí asi úplně nejvíc, protože Domča tady to úplně má zařízený všechno. Andrejka píše, po rozchodu se zaměřuji sama na sebe, nejlépe dělám věci, co mě baví a taky, co mě naplňují. Nejlepší hojení je nový tetování, takovej terapeut. Píšete taky, že si odstraníte fotky, odeberete si na sociálních sítích a zapomenete na to, že dotyčnej vůbec existoval. No je tady toho raketa, koukám, že každý má nějakou svoji vyrovnávací metodu. Pak na ty ještě píše, že si třeba píše texty a vypisuje se z toho. I to může fungovat, to je taky dobrá terapie. Důležitý je najít si každý to, co vám funguje, ale za mě je vždycky ultimátní terapie pouštět si nějaký party songy, ne žádný ubrečený, jenom chvíli, ale potom už zase party. A v tomhle modu pojedem tady za chviličku, protože tady na řadu přichází Tiesto a jeho The Business. Totální party pecka za chvilku tady na Fajnu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: To je krásná kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: To bych chtěla domů.
10: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
11: www.jnointeriér.cz.
12: Využijte váš prostor.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Já ale doufám, že jste si zatančili, právě dohrál na fajnu. No a já pro vás mám teď trik. Jestli nechcete, aby vám už nikdy v životě uletělo letadlo, převlečte se za striptérku. Protože to, co se teď stalo na lince z Prahy do Splitu, je oficiálně novej cestovatelský lifehack. Letadlo už totiž stálo na odletu, všichni byli připoutaní, motory běžely, ale najednou se celý ten Boeing otočil a vrátil se zpátky. No a důvod? Na palubě totiž chyběla skupina 10 striptérek, který letěli do Chorvatska točit nějaký promo video. No a jaksi se zasekli ve VIP salonku. Personál jim totiž prej řekl, že mají ještě fůru času, no a tak dámy v klidu popíjeli, zatímco celý letadlo čekalo. A místo toho, aby jim pilot prostě jenom zamával a nechal je v Praze, jako by to pravděpodobně udělal pilot vám nebo mně, no tak tady se pro ně vrátil. Takže prostě letadlo se otočilo, zatímco pro nás by už určitě odletělo. Tady klidně nabralo hodinu zpoždění. Takže zapomeňte na to, abyste běhali přes terminál se staženým žaludkem a utíkali. Příště prostě na letiště přijďte spoře oděný, vemte si krajku nebo co já vím, protože to je očividně jediná jistota, že na vás kapitán počká. Cestovatelský lifehack je jak vyšitej. No a teď už další song. Marshmallow Anne-Marie, jejich friend.

Marshmallow, Anne-Marie a jejich song, nebo spíš hit bych měla říct s názvem Friends, právě teď dohrál na Fajnu 15.58, no a to znamená, že zakončujeme už třetí společnou hoďku tohodle Fajn warm-upu.

Crazy, že? Ale středa musí pokračovat dál. Před náma ještě jedna hodina týhle party se mnou, pak už se Žampikem, ale teď ještě jedna se mnou, takže si ji musíme užít. Mezitím si povíme nějaký počasí, dáme si zprávy, taky si řekneme, jak to jezdí na silnicích, no a pak zpátky k hudbě. Před náma totiž skvělej playlist, třeba Hozier, Nobody Soldier, nebo taky Rue Gale a její Pretty on Paper. Tak za chvilku další hudba pro vaši dnešní dobrou náladu. Zůstaňte se mnou tady na Fajnu.

0: Vždycky fresh. Fajn. Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
6: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
7: Rosnička Kristýna je tady. Jak to vypadá dneska s počasím? Nejvyšší teploty na severu kolem 22 stupňů, jinde 22 až 28, takže docela letní teploty. Docela se nám to i vyčasilo. Minimálně tady v Praze už není tak zataženo, ale pořád očekávejte, že je spíš oblačno. Není to žádný extra sluníčkový, na opalovačku to dneska nevidím, ale aspoň si na chvilku od toho slunka odpočinem. Ojediněle se můžou objevit nějaký přehánky, takže si pro jistotu zbalte deštník. Večer můžou přijít i nějaký buřiny, ale nebojte, bude dobře.
8: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Jsme online. Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Jedna minutka, už dvě minutky po 16. hodině a to je čas, aby vám Hanka řekla, co se kde děje.
11: Olomouci policisté vyrazili k nahlášenému napadení ženy, ale při zásahu narazili na něco úplně jiného. V kufru jejího auta objevili skoro 16 kilo kratomu, rozděleného do několika balení. Případem se teď zabývá kriminálka. Může jít o neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami. Italka z jižní Itálie málem přišla o jackpot v hodnotě 1 000 000 eur, tedy přes 24 milionů korun. Výherní tiket totiž omylem vyhodila. Popeláři potom prohledávali odpad, až ho po více než dní našli. Tiket byl naštěstí nepoškozený, takže výherkyně o milion nepřišla. Lístek na projekci nové Odyssey v pražském IMAXu zdražil na 599 korun. I tak jde podle dostupných údajů o nejlevnější takovou projekci v celé Evropské unii. Ve Francii vyjde zhruba na 706 korun a v Belgii dokonce na 750. Zájem je přitom obrovský a některá představení jsou vyprodaná.
7: Fajn. Samozřejmě se musíme mrknout taky na silnice. Nehodu máme na Pražském okruhu mezi 59. kilometrem, je to ve směru na D10. Je tam nehoda, údajně osobní automobil a nějaký dvě další auta bez zaklínění, takže by to mělo být docela v pohodě, ale stejně, jeďte opatrně. Zároveň potom ulice k Barandovu v Praze hlásí nehodu dvou osobáků. Nehodu máme taky ve Zlíně, tam to je trošku větší záležitost, dokonce tři havarovaný vozidla a je to překážka na vozovce, takže rozhodně projíždějte se zvýšenou opatrností a jak říkám, prostě jezděte opatrně, ať to pořád nemusíme říkat.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. 3, 2,
13: 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď. And now.
14: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1.
7: Mike, check, 1, 2. Fine, warm up jede dál. Ladíte Kristý a před náma poslední společná hoďka, která kterou si totálně užijem. Taky vám řeknu, jak se zdarma dostat na koncert Iza, Nika, Bena. Prostě na jeden absolutně skvělý festiák ve Varech. To si povíme už za chviličku, teď ale už dobrý songy, protože to nám musí zlepšit den. Jak říkám, středa, party je třeba, takže jdem na to. První song, Hozier, Nobody Soldier, to je ještě taková protahovačka, ale nebojte, přijdou i bomby. Jdem na to!

tenhle song slyšet naživo? 100% jo, já vím, že jo. Já jsem vám o téhle soutěži původně ani nechtěla říkat, jo. Upřímně jsem si ty lístky chtěla zbalit sama sobě do kapsy, ale šéf mi to zakázal, takže vám to musím říct. Už tenhle pátek 21. srpna totiž ve Varech na Meandru odpálí Hot Springs Festival a ten line-up naprosto geniální. Je tam Ben, je tam Nick, je tam Izzo, je tam Anet X, Kojo, Louds One. No prostě absolutní strop. A navíc to bude moderovat naše Sonja, kterou znáte z New Music Show. A protože my vás samozřejmě chceme dostat sebou, haha, ne, já jsem tam chtěla jít, ne, dělám si srandu, chceme vás tam dostat, takže tady hrajeme o dvě vstupenky pro vás. Od 5 do 8 ve Fine Driveu s mým kolegou Jumpikem, jenom číhejte na jeho výzvu, až zavelí, že přijde soutěž, tak zavolejte, no a lístky možná budou vaše, ale o tom už vám potom řekne Jumpik, co máte jak dělat. Já vám si jenom upozorňuji na to, ať odpoledne posloucháte, nebo spíš večer, jinak vám ty lístky vyfouknu. Ne, ne, pardon šéfe, já už nic neříkám, ale vám říkám, fakt, večer poslouchejte, můžete soutěžit, no a bonus od dnešního dne. Exkluzivní info, protože my jsme dostali exkluzivní VIP lístky na tenhle festiák, který už nejsou, nikde nejsou a u nás na Instagramu si o ně můžete zasoutěžit. Takže dokonce dvě možnosti dostat se na tenhle festiák, to znamená, zapamatujte si, dneska odpoledne ladit Jumpika, nebo spíš večer, no a taky náš Instagram soutěž, víte, co dělat, abyste si mohli pustit, nebo spíš slyšet tyhle songy naživo.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
8: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na

je úplně ideální na nějakou letní výšku se staženýma okýnkama. To byly Chainsmokers, Roses a jejich song Roses. No a já doufám, že se vám aspoň podařilo na chvilku se přenést takhle někam do auta, na dovču, kde si jenom jedete, vlaje vám vítr do vlasů. Ale teďkon to totiž rozjedem na pořádném výletě, protože dneska má narozeniny Nintendo. Tenhle český rapper slaví už 33. narozky a já si myslím, že to je ideální příležitost, abychom si pustili nějaký jeho song. Nintendo, Nobody Listen a jejich Perfect Trip. Takže společně s touhle dvojkou my se už za chvilku vydáme taky na takový perfektní výlet, kde zároveň Nintendovi popřejeme všechno nejlepší. Takže všechno nejlepší Nikovi, no a za chvilku tenhle song tady na Fajnu.

0: CZ. S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista. Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Středeční odpoledne si zlepšujete na Fajnu a taky společně s Evou Farnou a jejím songem Perpetuum Mobile. O tom, že jsme někdy všichni rozbití. A rozbití jsou lidi, kteří vám na podvod řeknou, že to mělo nějaký specifický důvod. Třeba, hele, promiň, že jsem tě podvedl, ale víš, já jsem měl depresi. Mě tohle totiž připomnělo příběh mojí kámošky, když jsem na netu viděla debatu o tom, jaký jsou nejhorší výmluvy, když někoho podvedete. A mojí kámošce se stalo to, že její přítel byl hokejista, no a dostal nějaký angážmá třeba na rok ve Finsku. Tak tam odletěl, no ale ve Finsku, jak to tak bývá, byla hodně tma, hodně zima, prostě se tam necítil dobře, no a tak z toho chudák údajně chytil depky. A protože byl smutný, tak potřeboval trošku zahrát. Zahrát asi taky. Zahrál si rozhodně, zahrál se taky a utěšil se. A já si jenom říkám, takže byl tak psychicky na dně a řešením bylo jiný ženský tělo. Aha. To je asi na nevěře vlastně úplně to nejhorší, takový ty výmluvy. Protože když už podvedete a potom místo toho, abyste řekli, jo, promiň, udělal jsem chybu, mrzí mě to, vymýšlíte nějakou psychologickou diplomku ve stylu. Mě vopili kamarádi, já jsem vlastně nevěděla, co dělám. Byla jsem pod tlakem, byla tam tma. A samozřejmě taková ta odpověď jako, ale ty jsi věděla, jaký jsem. No jo. Já jsem možná věděla, že jsi blbec, ale nečekala jsem, že to bude nějaký mezinárodní projekt. Takže mě zajímá, jakou nejšílenější výmluvu jste kdy vy slyšeli na nevěru. Protože některé ty historky podle mě nevymyslejí ani scénáristi. Já doufám teď, že to neposlouchala ta kámoška ani ten její bejvalej. Když tak je oba zdravím a vy mi radši pojďte napsat vaše příběhy. Jaký nejhorší výmluvy na podvod jste kdy slyšeli? 724-634-634, to je to číslo, kam mi to hoďte. No a já už teď radši předávám slovo dalším interpretům. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Tahle nádherná trojkombinace. Gone, gone, gone. Jdem na to.

0: říct, že tohle byla hymna letošního léta, protože to byla hymna letošního mistrovství světa ve fotbale. Shakira, Burna Boy, jejich Die Die, právě teď na Fajnu, kde zároveň probíráme nejhorší výmluvy, jaký jste kdy slyšeli, když vás nebo někoho ve vašem okolí někdo podvedl. A teda musím říct, že to je slušná nálož, protože třeba Natálka píše, že její bejvalej jí podvedl s nějakou holkou a potom jí řekl, že to vlastně udělat nechtěl, že to mělo být jako nějaký překvapení s tou holkou. Ale já teda nechápu, v čem mělo to překvapení spočívat, to by asi si žádalo nějaký vysvětlení. Potom tady máme, zažil jsem, že si holka vymyslela, že šla do Mekáče a náhodou jí tam pozval nějaký kluk na jídlo. Tak a z toho se vyvinul asi podvod? Zajímavý, zajímavý, je to nebezpečný prostě ty místa, nikdy nevíte. A Adulinka píše, mě jednou podvedl bejvalej a když jsem to zjistila, tak dělal blbýho, šel na záchod, pustil si tam filmy pro dospělý a když jsem se ho zeptala, proč mě podvedl s mojí nejlepší kamarádkou, tak mu řekl, že jsem s ním už 2 dny, vy víte co. Aha, no tak vidíte, ty důvody jsou někdy opravdu... Jak to říct, já asi ani nemám slov, já jsem z toho jenom zklamaná, ale děkuji, že jste to se mnou sdíleli, pojďme ale nestrácet víru v lidstvo. Ne, takže pojďme i si potom připomenout nějaký pozitivní zážitky, třeba s dalšíma songama. Leony, Don't Worry, to je vyloženě taková připomínka a reminder, že se nemáme stresovat, takže od tady toho trošku traumatizujícího tématu přejdeme na dobrý uklidňující songy. Už za chvilku, tady na Fajnu.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
1: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Fajn.

0: od Laufich Tied Up. Krásný song a je to zároveň jedna z posledních písniček, kterou si spolu dáme. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Protože čas běží rychle, když se člověk dobře baví. Vy tohle už moc dobře znáte a dneska jsme se zase skvěle bavili. Teda já doufám, že jste si to se mnou užili, že tu středu jsme rozjeli úplně naplno. Dozvěděli jsme se zase nějaký životní hacky, třeba že když nechcete, aby vám uletělo letadlo, tak stačí, když se převlíknete za nějakou tanečnici u tyče. No a nebo taky, že dneska světový den focení, takže si máte udělat nějaký vzpomínky, ať už u tyče nebo kdekoliv jinde. Prosím vás, neberte mě za slovo, jo, já už musím jít domů. Ale světový den focení si určitě zapište, udělejte si nějaký hezký fotečky, zítra mi budete aspoň mít co posílat. No a já už vás teď předávám Žampikovi. Jindra Žampa je na vás ready, i jeho vtípky jsou na vás taky ready, i jeho smích taky. No prostě si užijete zbytek večera a nezapomeňte, je tam ta soutěž, jo, připomínám. Takže 100% zůstaňte na fajnu, mějte se krásně, skládejte básně nebo dělejte cokoliv, co chcete, hlavně si užívejte život. No a my se slyšíme zase zítra, zase od 1 do 5. Takže víte co? Bye babes a ode mě poslední song. Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now. Takže definitivně bye babes. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
3: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.
3: 3, 2, 1.
2: Už za chvilku Jindra Žampa.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.

0: TikTok i YouTube. Sleduj Fine Drive. Jindra Žampa.
1: OK, 17. hodina odbyla, startuje Fine Drive, před náma jsou nabitý 3 hodinky středa dobrých tracků třeba, proto to rozjedem do plnejch, ale za chvíli si povíme o tom, jaký to je, když nás někdo ignoruje koukáním do telefonu. Teď už Benjamin Steer a Dog Eat Dog na Fineu.

Sneak, Lean On, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu. No a lidi, určitě už jste někdy zažili to, když sedíte s někým o stolu, povídáte si a ten frér před váma najednou vezme mobil a úplně vás ignoruje. Tomuhle se říká fabbing. Jednoduše řečeno, ignorování člověka kvůli telefonu. Odpovíte na jednu zprávu, pak jen rychle něco zkontrolujete, projedete Instagram a najednou je z toho 10 minut ignorování toho před váma. No a ten člověk naproti má pocit, že je vlastně až na druhém místě. Výzkumy opravdu spojují častý fabbing s horší spokojeností ve vztahu a menším pocitem blízkosti. Hele, tak mě zajímá, co vás štve víc, když vám někdo během rozhovoru kouká do mobilu, nebo když vám řekne, poslouchám tě, ale vůbec neví, co jste před 5 minutami říkali. Určitě tenhle ten pocit znáte všichni. Napište mi na 724 634 634. Fine Drive.

0: jsem avizoval, tak plním. Středa dobrých tracků třeba. Nathan Dave, track 10. Posloucháte Fajn a pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli se vám stává někdy, když s někým mluvíte, tak místo toho, aby ten člověk koukal na vás, tak kouká do mobilu. A nebo abyste se přiznali k tomu, že to děláte taky. Martin mi napsal, já to dělám hlavně nevědomky, pak zjistím, že člověk mluví a já vůbec nevím o čem. Musím říct, že to mám asi úplně stejně. Že to vlastně ani nedám na schvál tomu člověku, ale že tak automaticky člověk šáhne po tom mobilu, ale možná to je, když člověka úplně nezajímá to, co ten druhý říká, tak zrovna v takovéhle situaci. A pak mi napsal Tomáš, u přítelkyně mobil radši schovávám, jinak je z toho přednáška na 20 minut. Absolutně chápu, jsem rád, že doma nemám takhle přednášející přítelkyni. No a do třetice mi napsal Aleš a ten napsal, slovo fabbing jsem slyšel poprvé, ale dělám to kolegům v práci neustále. Vždyť ten mobil je často zábavnější a stejně se to kolegové nedozví. Tak to absolutně miluju, Alo. Fajn Drive.
1: Fajn. Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
10: To nejlepší z hitparád.

Posloucháte Fajn ve středu 19. srpna za Majkem Jindra a my popojedeme dál. Před náma je Kygo společně s One Republic. Kygo dneska patří mezi největší jména elektroniky, ale možná nevíte, že jeho umělecký jméno vlastně vzniklo úplně jednoduše z jeho jména. On se v reálu jmenuje Kyle Gervell Dahl. Tak z tohohle vznikla zkratka Kygo. A Kygo navíc původně vůbec neplánoval být DJ, chtěl se věnovat fotbalu. Nakonec si ale místo kopaček vybral klávesy a produkci a asi je dobře, protože ho dneska zná celý svět.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: dvouhodinový středeční odpoledne na Fajnu. 17 hodin 41 minut, to je aktuální čas. A lidi, tohleto je za mě docela zajímavý obrat. V USA je podle letošních dat poprvé po letech víc žen v práci než mužů. Ženy v Americe dosáhly docela zajímavýho milníku. V roce 2026 mají o něco víc pracovních míst než muži. Není to ale tak, že by najednou všechny ženy nastoupily do práce. Velkou roli hraje hlavně to, že počet pracujících mužů v posledních letech klesá, zatímco žen přibylo. Ženský v Americe prostě makají víc. Hodně nových pracovních míst vzniká třeba ve zdravotnictví a sociálních službách, kde ženy tvoří právě velkou část zaměstnanců. A jenom pro zajímavost, není to úplně poprvé v historii. Podobná situace nastala už během velké recese a krátce před covidem, ale pokaždý se poměr zase otočil. Tak jsem zvědavej, jak dlouho to vydrží tentokrát. Každopádně mě zajímá, kdybyste vy měli na výběr, radši byste měli práci, která vás fakt baví, ale vyděláváte míň, anebo byste sáhli po práci snů a neřešili, že těch peněz bude malinko míň. Takže v práci kvůli penězům, anebo v práci snů, kde těch peněz tolik není. Napište mi, jak to máte vy na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko, výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko, žijeme s chutí.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Posloucháte Fajn, máme 10 minut do 18. hodiny. Tohle to byla Tiffany Aris. Pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, kdybyste měli na výběr, radši byste měli práci, která vás fakt baví, ale vyděláváte míň, anebo práce snů neřešíte a jdete hlavně po penězích. Péťa mi napsal, já bych šel určitě po penězích. Práce snů je hezká věc, ale hypotéka má bohužel jiný názor. Tyjo, Péťo, to je pravda, já si myslím, že nikdy v životě na hypotéku nedosáhnu, takže ti to vlastně mega přeju. Pak mi napsal David, já jsem asi někde mezi, chci, aby mě to bavilo, ale zase nebudu pracovat za rohlík. Absolutně chápu, střední cesta, dobrá cesta. Verča do třetice napsala, mně stačí, když mám dobrý kolektiv, peníze jsou důležitý, ale nechci dalších 8 hodin koukat do zdi. Absolutně chápu, práce u počítače by taky nebyla nic pro mě, ale respekt pro všechny, který to zvládají. Pojďme dál, před náma Disco Lines a tenší No Broke Boys právě teď na Fajnu. Yo, we the hit music station. Hey. Fajn.

0: Mikey, Michael Jackson nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do tí druhý, protože před náma jsou ještě dvě společné hodinky, tak to užijem, ne?
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Pojďme se podívat v rychlosti na počáso. Počáso dneska úplně nepočásuje. Aktuálně máme 23 stupňů, místy slabý déšť, ale zítra to bude o něco příznivější. Zítra se teplota vyšplhá ke 26 stupňům a pršet by konečně nemělo. Fajn. Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda na D1, 191. kilometru ve směru na Ostravu. Tamto dodávka napálila do motorkáře. Na místě jsou složky IZS. Nehoda taky na silnici 180 v Plzni. Tam jsou tři osobáky v sobě. Naštěstí je to bez zranění. Policie České republiky jede na místo a nehoda taky v obci Rybník v Ústí nad Orlicí. Tam je překážka na vozovce, tak projíždějte se zvýšenou opatrností.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: 18 hodin, 2 minuty k tomu, startuje druhá hodinka Fine Driveu i ta bude neskutečně nabitá, protože dneska je předposlední možnost soutěžit o 2 lístky na Hot Springs Festival. Tak buďte ready, protože to můžu odpálit úplně kdykoliv. Ale za chvíli si řekneme nějakou novinku z hudebního světa. Do té doby Justin Bieber nebo Zara Larsson právě teď na Fajnu.

Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Hele lidi, Shakira opět šakiruje. Tentokrát se rozhodla pomoct svojí rodní Kolumbii a ne písničkou, ale pořádným finančním nášupem. Shakira se po ničivém zemětřesení v Kolumbii zapojila do pomoci s obnovou škol v jednom z nejhůř zasažených míst. Přes svou nadaci chce společně s dalšími organizacemi podpořit opravu minimálně 10 škol, aby se děti mohly co nejdřív vrátit k normálnímu vzdělávání. Na projekt se už teď podařilo vybrat přes 500 tisíc dolarů a Shakira navíc oznámila, že chce na obnově škol dál spolupracovat. Vzdělávání dětí v Kolumbii dlouhodobě podporuje, takže pro ní tohle není jen jednorázová pomoc. Nejen to, že tahle ta frajerka neskutečně dobře vypadá, ale ještě takhle pomáhá. Co víc si přát? Pojďme se dát track Die Die právě teď na Fajnu.

0: Říkal jsem to dvakrát a budu to říkat i po třetí. Středa dobrých tracků třeba. Tohle to byl Miles Smith a Niall Horan, Drive Safe. Posloucháte Fajn a lidi, je to tady. Už za chvíli budu rozdávat poslední, jedny z posledních lístků na Hot Springs Festival. Neskutečně nabitej festiák, který se koná už tenhle pátek v Karlových Varech. Na line-upu jsou velký jména jako Nick Tendo, Benny Cristo, Louds, Annette X, Kojo a Izzo. Rozhodně stojí za to tam bejt. Myslím si, že ideální takový zakončení léta a už za chvíli budu rozdávat dva vstupy. Volejte právě teď na 724 634 634. Třetího volejcího já vyberu a budeme soutěžit. Tak get ready for this.
1: Fajn drive.
2: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: To nejlepší z rádia.
7: A to, co už do rádia radši než.
6: Fajn. Yeah, yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
7: Nový songy. Nová energie.
6: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
7: Na cestě k vodě, ve městě,
6: na párty, v autě, v hlavě, tohle
7: je soundtrack tvýho života.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky fit.

0: Posloucháte Fajn v 18 hodin 29 minut. Za majkem je Jindra a my jdeme právě teď rozdávat dva lístky na Hot Springs Festival, který se koná už tenhle pátek na Meandru v Karlových Varech. A dneska se jako třetí dovolal Filip. Čau, Filipe.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, co nejvíc zatím za tebe si ty zažil v létě?
1: To bylo nejvíc, to bylo jak ten festival, ten byl jako úžasný.
0: OK, hele, uvidíme, v případě, že správně odpovíš na moji otázku, tak budeš moct vyhrát dva lístky na Hot Springs Festival, třeba ještě trumfne tvůj nejlepší zážitek v létě. Je to úplně jednoduchý, řeknu ti daný téma a budeš mít 5 sekund říct 3 věci na to daný téma. Je to OK?
1: Jo, pojďme to zkusit.
0: Tak jo, get ready, protože na to jdeme právě teď. Řekni mi 3 drinky, který si vždycky dáš na festivalu.
1: Mojito, vodka, pivo.
0: Je to tam! 2 lístky na Hot Springs Festival jsou tvoje. Bylo to jen tak, ale stihle si to těsně před limitem. Hele, už víš, s kým na Hot Springs Festival pojedeš?
1: Určitě s mojí mamkou, ta si to užije taky.
0: Ježíš, tak to je boží. Mamku naprosto mega moc zdravím, vám moc gratuluju a zůstaň mi prosím ještě na telefonu a vy všichni, co ještě teď voláte, tak se omlouvám, dnešní lístky už jsou rozdaný, ale šance bude ještě zítra s Kristý ve warmupu a pak se mnou tady ve Fine Driveu a tobě, Fílo, moc gratuluju a užij si to.
1: Děkuju moc.
0: Zatím, ahoj.
1: Fine Drive.

0: milovník všech žen, vlastně i mužů, Harry Styles, American Girls. Posloucháte Fajn v 18 hodin 43 minut, ale myslíte si, že když vaše kočka spí, tak se jí zdá o vás? Možný to je, ale vědci v tomhletom pořád trochu tápou. Kočky totiž během spánku procházejí REM fází, která je u lidí spojená právě se sněním, takže když vidíte kočku, jak ve spánku cuká tlapkami, vousky anebo ouškama, tak klidně může mít nějaký svůj kočičí sen. Co přesně se jí ale zdá, zatím nikdo neví. Často se říká, že kočky můžou ve snech zpracovávat svoje běžné zážitky, třeba různý lovení, hraní nebo kontakt s lidmi, který znají. Žádný důkaz ale nepotvrzuje, že by kočky sněly konkrétně o svých majitelích. Natož, že by to bylo v 95% případech. No, vzhledem k tomu charakteru těch koček si myslím, že sní hlavně o sobě. Tak jako, pojďme upřímně říct, ale napište mi, co si myslíte. Když vaše kočka spí a cuká tlapkama, zdá se jí o vás, o myších a nebo vás má konečně na chvíli z krku. Jedná se samozřejmě i o psy, protože psy to mají úplně stejně. Napište mi, jak to mají vaši mazlíčci na 724-634-634.
1: Fajn drive. Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
1: Fajn, vždycky

Eva Max, Spotify, posloucháte Fajn ve středu 19. srpna. Pojďme se vrátit k tématu, řešili jsme tady, jestli si myslíte, že když vaše kočka spí a cuká tlapkama, tak se jí zdá právě o vás, anebo o něčem úplně jiným. Podle vědců je totiž dost pravděpodobný, že kočky i psy mají při své spánkové fázi sny. Jana mi napsala, podle mě se jí zdá o jídle, o mě rozhodně ne. Taky jsem to říkal, je to úplně jasný. Potom mi napsal Martin, moje kočka mě ignoruje celý den, takže pochybuju, že si mě pouští ještě do snu. No, tak je vidět, že kočky a její charakter se prostě nezapřou. A do třetice mi napsala Verča, já věřím, že se jí zdá olovení vždycky u toho kope zadníma nohama. Tolik k vašim odpovědím, před náma Bella Kay a I love it, I love it, I love it. Všichni milujeme naše kočky.

0: víkend nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je ještě jedna poslední společná hodinka. Tu začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Tak přemýšlejte, jaký budete chtít hrát tracky, protože už za chvíli mi to budete moc diktovat.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově

0: Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
5: Fine Drive.
4: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
6: Pull my trigger, let me blow your mind.
7: 19 hodin 2 minuty, k tomu startuje třetí hodinka Fine Driveu a pojďme si dát 10 minutovku podle vás. Já teď smažu náš aktuální playlist a budu hrát to, co vy budete diktovat. Diktovat mi to můžete na čísle 724-634-634, pojďte mi psát SMSky na iMessage, na WhatsApp, na Instač Fajnu, jak kdo chce. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
8: 10 minutes for you.
9: 10 minut tvých songů.
10: Máš 30 sekund.
11: Pošli název tvý oblíbený songy.
12: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
11: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
8: 10 minutes for you.
7: Čak, čak, čak, čak, čak. 724-634-634. To je to číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. A jako první zpráva přišel René Dank. Tak jo, může bejt, mám nějakou vybrat. Tak jo, tak já vyberu třeba Tombolu. Co ty na to? To by mohlo být v pohodě. Co tam dáme jako druhýho? Druhý máme One Direction. A co dáme jako třetí? Máte posledních pár sekund. Třetí tady máme Tate McRae a Just Keep Watching. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.

One Direction, best song ever, to je song, o který jste si psali na fajnu v 10 minutovce podle vás. Před náma je třetí track v pořadí Tate McRae a Just Keep Watching a hned potom nás čeká velký finále. Díky za hromadu zpráv, co mi píšete, vybral jsem 3 náhodný tracky a jenom ten nejrychlejší, který zavolá právě teď na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Máme tam 2 český tracky, 1 zahraniční a jsem fakt zvědavej, jak to dneska rozseknete. Číslo je 724-634-634. Linka je volná, tak volejte a rozhodněte, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. 10 minutes for you.

0: Tate McRae, Just Keep Watching, posloucháte Fine a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Tak jo, na drátě se mnou byla Lucka, ale právě teď se mi ztratila. Tak mě musíte někdo zachránit. 724-634-634. Linka je právě teď volná. S Luckou se mi ztratilo spojení. Mám tady 3 tracky a potřebuju, aby to někdo z vás rozseknul. Pokud nezavoláte, tak já budu zpívat a to rozhodně nechcete. 724-634-634. Pojďte mi kolnout a rozhodnout o tom, jak dneska zakončíme tu 10-minutovku. Stále je to tady a už tady vidím, už to tady cinká. Tak jo, halo, halo, kdo se dovolal?
1: To jsem já.
0: Čauky, kde u telefonu?
1: Já, Max.
0: Čau, Maxi, jaký máš dneska den?
1: Jo, dobrý.
0: Jo, dobrý, tak co, dám takovou tu nejotravnější otázku. Těšíš se do školy?
1: Jo, docela jo.
0: Fakt? Tak to je masakr, tak to musíš mít super školu, jestli to mnoho těšíš.
1: No, jako je docela dobrá.
0: Tak to je dobrý, takže prázdniny užitý na maximum?
1: Jo.
0: A co bylo to nejlepší, co jsi letos zažil?
1: Asi jet do Polska.
0: OK, hezky. Hele, Maxi, mám pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Benny Kristoval a SPF, varianta číslo 1. Pojďme si dát druhou variantu a to je Troy Sivan. Tenhle song se jmenuje Rush, varianta číslo 2. A máme tady ještě třetí variantu a ta je z české hudební scény. Gufrau a Maria April, Nezvládám. Tak jo, Maxíku, je to na tobě, ty můžeš rozhodnout, jak to dneska zakončíme.
1: Tak, já bych dal tu jedničku Bena.
0: Tak jo, dáme Bena, je někdo, komu bys to chtěl věnovat?
1: No, asi ne.
0: Ne? Necháš si to prostě pro sebe.
1: Jo.
0: Tak jo, hele, já ti to posílám, přeju ti krásný večer a krásný zbytek léta, užívej na maximum. Haló, slyšíme se?
1: Haló?
0: Haló, tak já ti přeju krásný zbytek léta, jo, Maxíku?
1: Jo.
0: Měj se hezky, posílám Bena, čus.
1: Čus. 10 minutes for you.

0: posloucháte Fajn ve středu 19. srpna. Lidi, máte někdy pocit, že vás jedna nepříjemná poznámka dokáže rozhodit na půl dne? U lidí s ADHD to může být dokonce ještě mnohem výraznější. ADHD totiž není jenom o tom, že člověk neudrží pozornost. U některých lidí je mnohem těžší zvládat silné emoce, takže když na ně někdo vyjede, řekne něco nepříjemného nebo dojde k nějaký potyčce, může je to rozhodit na několik hodin nebo klidně až do druhého dne. A někdy přitom nejde ani o to, co ten člověk řekl, ale jakým tónem to řekl. Pak si to člověk pořád přehrává v hlavě a říká si, tyjo, proč mi to vlastně řekl ten blbec? Myslel to vážně, nebo jsem udělal já něco špatně? Výzkum z roku 2025 navíc ukázal souvislost mezi příznaky ADHD a většími problémkami s regulací emocí. Hele, napište mi, jak to máte vy. Umíte hodit nepříjemnou poznámku za hlavu, anebo vám to v té hlavě se přehrává celý den a myslíte na to, i když jdete potom večer spát. Jaká je třeba ta poznámka, která vás absolutně dokáže rozhodit? Napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
8: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

jak jsem sliboval, tak plním. Středa dobrých tracků třeba. Tohle byl Nico Santos, Ray of Light. Posloucháte, fajn. 19 hodin 31 minut, to je aktuální čas. Pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli umíte hodit nějakou nepříjemnou poznámku za hlavu, anebo na to myslíte klidně celý den. Napsal mi Mikuláš a ten mi napsal, mě štve, když mi furt říkají, že jsem stloustnul, i když furt vážím stejně 82 kilo. Hele, mě říkají taky, že jsem stloustnul, ale oproti tobě je to pravda. Pak tady máme další zprávu. Tomáš mi napsal, já umím dělat, že je mi to jedno, ale uvnitř to analyzuju asi dalších 5 hodin. Úplně chápu, co je to za pocit. Děláš jako, že tě to nerozhodilo, ale přitom úplně. Martin napsal, já to pustím z hlavy, asi tak za 3 pracovní dny. Tak to miluju. Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Neon, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run. Fajn.
1: Lidi, co kdyby váš sobotní večer vypadal trošku jinak než obvykle? Neonový běh, světla, lasery, hudba a hlavně žádný stres toho, kdo doběhne první. Už 29. srpna se v Praze v Bohnicích rozjede Mizuno Neon Run a my máme možnost vás tam poslat. Ale pozor, soutěžíme o posledních 20 registrací a každý výherce získá hned 4 vstupy. Takže můžete vzít partu, rodinu, prostě jak je libo, koho chcete. Stačí sledovat naší fajn Instagram komunitu a odpovědět na jednoduchou otázku, za jak dlouho byste podle sebe zvládli uběhnout 5 kilometrů. Tipněte si, zapojte se co nejdřív, protože výherce vybíráme už tenhle pátek. Mizuno Neon Run 29. srpna v Bohnicích.
0: Nejbarevnější běh léta. Mizuno Neon Run 29. srpna v Praze. Víc na neonrun.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Je, to je boží kuchyň.
7: Je, a jak je praktická.
8: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
6: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
7: Je skvělá, Vyťardo.
8: www.juninteriér.cz.
5: Využijte váš prostor.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

jako voda a já se s váma rozloučím. Středu jsme si užili naplno, díky, že jste u toho byli se mnou. Dva lístky na Hot Springs Festival jsme rozdali a zítra bude poslední možnost, ale ty možnosti budou dvě. Buď ve warm-upu s Kristýnkou, anebo potom ve Fine Driveu. Zítra teda místo mě s Míšou od 17 do 20. Stále budeme ještě soutěžit o zítra teda čtyři lístky na Hot Springs Festival. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation. Dneska mě za Mikem vystřídá talentovaná Terz. Dejte se s ní necelou hodinku tady na Fajnu, bude vám hrát jak svoje autorské věci, tak věci, které ji inspirují, který má ráda. No a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fajn Ride.

Fine Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somer.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Thank you very much.
0: Fajn.
9: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
9: Fajn.
11: Já jsem Teres a ty posloucháš Next Generation na Fajnu. Na sledující půl hodinku ti budu pouštět jak svoje písničky, tak i svoje nejoblíbenější. No a rovnou ti chci pustit tu svoji, která se jmenuje Run a je o tom, když se bojíte zamilovat, takže I'm so sorry, jestli se v tom vidíte a tady je.
0: Next Generation.

tohle byla moje písnička, já jsem Teres, ty posloucháš Next Generation na Fajnu. No a pro dnešní vysílání jsem se inspirovala svým daylistem na Spotify a jako první bych ti chtěla pustit The Cure od Olivie Rodrigo, která je mojí velkou inspirací, a potom jeden objev z TikToku a je to písnička Bloodstream.

tohle byly moje objevy, já jsem Teres, ty posloucháš Next Generation na Fajnu. No a teď tady mám pro tebe písničky, které si poslední dobou pouštím pořád a je to Ain't in LA od Adély a Great Expectation od Sienny Spiro.

0: Next Generation. Next Generation.
1: Tak tohle byla It's OK, já jsem Teres, ty posloucháš Next Generation na Fajnu. No a jako další ti pustím písničky opět z mýho daylistu na Spotify a jako první

0: Next Generation.
1: Next Generation.
2: Tak tohle bylo Hardest Part od Olivie Dean. No a já už se s vámi budu pomalu loučit. Na závěr bych vám chtěla pustit svoji písničku, která se jmenuje Už si jen vzpomínkou. Je to moje první česká písnička. Já jsem Teres, sleduj mě určitě na sociálních sítích, kde mě najdeš jako Terezoz a uslyšíme se zase někdy příště.
0: Next Generation.
1: Next Generation.

0: Ekonomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
3: Fajn.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.
2: Vždycky.

0: hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.
0: Fajn.

0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn. Fajn.

0: hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.

0: Smithite.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fine.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky.

0: vyhrávej vždy.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. Genx.cz.
5: Turn this up. These are the hits I love.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
6: Fajn.
7: Music.
6: Fajn.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: takhle.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: All the hits.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Hudba, kterou chceš slyšet.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fine Radio.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Right, babe.
0: Fine.

0: Slyšíme to dřív. Fajn.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky.

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
4: Čau, tady Sofian.
5: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
3: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
6: Od pondělí do čtvrtka.
3: 8 večer.
6: Next Generation.
3: Přidáš se?
7: Fajn.
8: This is my song. All the hits right here.